0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda probere změnu financování asistentů pedagoga na základních školách. Český jezdec Filip Salač bude startovat do velké ceny Japonska z 2. místa. A v neděli budou teploty kolem 23. Místy může také slabě pršet. To zpráv Frekvence 1, zdraví Ondřej Albrecht. Změnu financování asistentů pedagogů v základních školách v pondělí projedná vláda. Asistenti by mohli být financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako nyní. Novela, kterou chystá ministerstvo školství, by měla přinést i profesionalizaci této pozice. Cílem změn je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy. Slovensko v takzvaném údolí smrti na severovýchodě země u Dukelského průsmyku odhalilo sochu sovětského maršála Ivana Štěpanoviče Koněva. Informoval o tom portál listu Korzár a ten připomenul, že o možnosti umístění sochy kontroverzního vojevůdce loni v květnu mluvil slovenský premiér Robert Fico s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Ze společnosti OpenAI odešel jeden ze zaměstnanců působících v oblasti bezpečnosti umělé inteligence. Varoval, že přední AI firmy nepodnikají dostatečná opatření. V článku pro časopis The Atlantic napsal, že firma OpenAI prosperuje díky metodě pokus omyl a doplnil, že s rostoucími schopnostmi umělé inteligence se zvyšují také rizika spojená s takovýmto přístupem. Český jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska Moto 2 z 2. místa, i když kvůli pádu v kvalifikaci odjel jen 2 měřená kola. Porazil ho pouze Španěl Guevara. Salačovi v první zatáčce podklouzlo přední kolo a skončil v kačírku. Na trať se vrátil asi 3 minuty před koncem kvalifikace a i když stihl jen 2 kola, zajistil si 2. místo na startu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A pojďme se podívat také na počasí. V neděli bude 18 až 23 stupňů Celsia. Bude spíše jasno až polojasno, postupně se ale od západu začne zatahovat. A není vyloučeno, že v západních Čechách místy může také zapršet. Na Moravu a do Slezska oblačnost a místy srážky můžou dorazit spíše až odpoledne nebo později k večeru. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Babí léto s největší pravděpodobností skončí v Česku ve středu. Rusko vyzvalo cizince a diplomaty, aby opustili Kyjev. A teploty v neděli půjdou až na 23. Bude spíše polojasno. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Slunečno a nadprůměrné teplo si lidé v Česku užijou asi do středy. Poté takzvané babí léto s největší pravděpodobností skončí. Na Facebooku to napsal Český hydrometeorologický ústav. Ve čtvrtek se má začít ochlazovat a na většině území zaprší. Ostatně už sobotní ráno bylo na některých místech poměrně chladné a mlhavé. Teploty byly ojediněle kolem 3 stupňů Celsia. Nejchladněji bylo na Šumavě. Kvilda Perla naměřila téměř minus 4 stupně. Silničáři v tunelech Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu obrušují a zdrsňují betonový povrch vozovky proti prokluzování pneumatik. Zároveň společnost Eltodo provádí servis dopravních technologií, například kamerových systémů nebo proměnného značení. Od pátečního večera do nedělního oběda je proto provoz v tunelech veden vždy jen jedním tubusem v režimu 2+1, zatímco ve druhém probíhá údržba. Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město opustili, píše AFP. Ruské ministerstvo zahraničí varovalo, že ruská armáda bude na metropoli i dál podnikat masivní údery, které označilo za odvetné. Odpovědnost za případné negativní důsledky tak budou podle Moskvy nést výhradně ti, kteří varování budou ignorovat. České ministerstvo zahraničních věcí sdělilo, že lidé z Českého velvyslanectví dál zůstávají v Kyjevě. Florbalisté Mladé Boleslavi zvítězili v pátém kole Superligy na hřišti vedoucího Chodova vysoko 12-2. Po třech zápasech v nové sezóně zůstávají 100% úspěšní a posunuli se na třetí místo. Pražané si v pátém duelu v ročníku připsali první porážku, 5 body za gól a 4 asistence se na vítězství favorita podílel Jakub Vařecha.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli bude 18 až 23 stupňů Celsia, na horách jen kolem 16. Počítáme s tím, že od západu se postupně začne zatahovat a není vyloučeno, že místy může také slabě pršet. Na Moravu a do Slezska dorazí oblačnost a místy přehánky spíše až odpoledne nebo k večeru. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý napsaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se nedech, jak maraton svým běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměně s nimi ve svých gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malý světla, to třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nevím.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda probere změnu financování asistentů pedagoga na základních školách. Český jezdec Filip Salač bude startovat do velké ceny Japonska z 2. místa. A v neděli budou teploty kolem 23. Místy může také slabě pršet. Zpráva Frekvence 1, zdraví Ondřej Albrecht. Změnu financování asistentů pedagogů v základních školách v pondělí projedná vláda. Asistenti by mohli být financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako nyní. Novela, kterou chystá ministerstvo školství, by měla přinést i profesionalizaci této pozice. Cílem změny je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy. Slovensko v takzvaném údolí smrti na severovýchodě země u Dukelského průsmyku odhalilo sochu sovětského maršála Ivana Štěpanoviče Kuněva. Informoval o tom portál Listu Korzár a ten připomenul, že o možnosti umístění sochy kontroverzního vojevůdce loni v květnu mluvil slovenský premiér Robert Fico s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Ze společnosti OpenAI odešel jeden ze zaměstnanců působících v oblasti bezpečnosti umělé inteligence. Varoval, že přední AI firmy nepodnikají dostatečná opatření. V článku pro časopis The Atlantic napsal, že firma OpenAI prosperuje díky metodě pokus omyl a doplnil, že s rostoucími schopnostmi umělé inteligence se zvyšují také rizika spojená s takovýmto přístupem. Český jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska Moto 2 z 2. místa, i když kvůli pádu v kvalifikaci odjel jen 2 měřená kola. Porazil ho pouze Španěl Guevara. Salačovi v první zatáčce podklouzlo přední kolo a skončil v kačírku. Na trať se vrátil asi 3 minuty před koncem kvalifikace a i když stihl jen 2 kola, zajistil si 2. místo na startu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A pojďme se podívat také na počasí. V neděli bude 18 až 23 stupňů Celsia. Bude spíše jasno až polojasno, postupně se ale od západu začne zatahovat. A není vyloučeno, že v západních Čechách místy může také zapršet. Na Moravu a do Slezska oblačnost a místy srážky můžou dorazit spíše až odpoledne nebo později k večeru. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Vy ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné, to bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba trávníka a Monike. No.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
3: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při Mamutím jezeru třeba.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Babí léto s největší pravděpodobností skončí v Česku ve středu. Rusko vyzvalo cizince a diplomaty, aby opustili Kyjev. A teploty v neděli půjdou až na 23. Bude spíše polojasno. Na Frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Slunečno a nadprůměrné teplo si lidé v Česku užijou asi do středy. Poté takzvané babí léto s největší pravděpodobností skončí. Na Facebooku to napsal Český hydrometeorologický ústav. Ve čtvrtek se má začít ochlazovat a na většině území zaprší. Ostatně už sobotní ráno bylo na některých místech poměrně chladné a mlhavé. Teploty byly ojediněle kolem 3 stupňů Celsia. Nejchladněji bylo na Šumavě. Kvilda Perla naměřila téměř minus 4 stupně. Silničáři v tunelech Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu obrušují a zdrsňují betonový povrch vozovky proti prokluzování pneumatik. Zároveň společnost Eltodo provádí servis dopravních technologií, například kamerových systémů nebo proměnného značení. Od pátečního večera do nedělního oběda je proto provoz v tunelech veden vždy jen jedním tubusem v režimu 2+1, zatímco ve druhém probíhá údržba. Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město opustili, píše AFP. Ruské ministerstvo zahraničí varovalo, že ruská armáda bude na metropoli i dál podnikat masivní údery, které označilo za odvetné. Odpovědnost za případné negativní důsledky tak budou podle Moskvy nést výhradně ti, kteří varování budou ignorovat. České ministerstvo zahraničních věcí sdělilo, že lidé z českého velvyslanectví dál zůstávají v Kyjevě. Florbalisté Mladé Boleslavi zvítězili v pátém kole Superligy na hřišti vedoucího Chodova vysoko 12-2. Po třech zápasech v nové sezóně zůstávají 100% úspěšní a posunuli se na třetí místo. Pražané si v pátém duelu v ročníku připsali první porážku, 5 body za gól a 4 asistence se na vítězství favorita podílel Jakub Vařecha.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli bude 18 až 23 stupňů Celsia, na horách jen kolem 16. Počítáme s tím, že od západu se postupně začne zatahovat a není vyloučeno, že místy může také slabě pršet. Na Moravu a do Slezska dorazí oblačnost a místy přehánky spíše až odpoledne nebo k večeru. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
0: Frekvence.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Nedělní první ranní zprávy za ten 4. října na Frekvenci 1 přináší Lucie Špínová. Přejeme hezkou neděli.
2: Pěkné ráno, Volkswagen svolá miliony aut. Čeští fotbalisté podlehli Španělsku. Pražský okruh je neprůjezdný a bouralo se na D10. Volkswagen zvolá k nutné výměně jediné součástky po celém světě asi 4 miliony aut. V Česku bude muset na svolávací akci zhruba 200 tisíc vozidel. Většinou půjde o majitele vozů z produkce Škoda Auto. Vyplývá to z vyjádření společnosti pro Českou televizi. Problémový šroub drží na podvozku část řízení. Vlivem koroze se může rozpadnout a ovlivnit tak ovládání vozu. Na hranici občanských nepokojů je nyní válka a čerpání vody na okraji Hradce Králové. Lidé tady berou právo do vlastních rukou a likvidují majetek rivala.
3: Celý problém je kvůli čerpání vody z rybníka ve Svobodných dvorech. Místní si dlouhodobě stěžují, že jim kvůli tomuhle odběru vody klesá hladina ve studnách. Když se stížností neuspěli u úřadu a ty naopak povolili několikanásobně vyšší odběr, vzali zdejší lidé spravedlnost do vlastních rukou a zemědělcům poškodili hadice i čerpací agregát. U některých domů se pak objevují vzkazy jako opsané z mafiánských románů. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Čeští fotbalisté prohráli také třetí utkání v elitní skupině Ligy národů a pod španělským trenérem Santiago Deniou stále čekají na první bod. Úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům podlehli 1-3. Španělé natáhli svou neporazitelnost na rekordních 41 zápasů. Češi v součtu s nepovedeným vystoupením na světovém šampionátu čekají na vítězství už 6 duelů. Z toho po páté utrpěli porážku.
0: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Teď po ránu výjimečně čekejte mlhy, jinak má být nejdřív jasno až polojasno. Méně sluníčka bude už od rána na západě a severozápadě. Oblačnosti během dne se přesune na další území. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačno až zataženo až večer. A nejvyšší teploty se budou lišit na západě a severozápadě jen 17 až 20, jinde 19 až 23.
4: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Problémy hlásí zde desítky a Pražského okruhu.
5: Pražský okruh ve směru od letiště k dálnici D1 je neprůjezdný před tunelem Lochkov. Pozor také na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy. U sjezdu na Brodce na 32. kilometru se srazilo. Osobní auto se zvěří. Projíždějte proto velmi opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Marcela.
2: A na Frekvenci 1 startuje víkendové ráno s Petrem Wagnerem.
1: Krásné dobré jítro. Pojďme zapomenout na ten včerejší debakl 1-3 ze Španělskem. Pojďme si nekazit dnešní nedělní ráno, ale naopak si ho vylepšit jak jinak než skvělou muzikou. Katy Perry, The Cure, Sandra anebo Činosky. To je jenom výčet malé ochutnávky toho, co vás čeká hned po 6. Hezké ráno.
2: Příjemné vstávání.
0: Víkendové ráno.
4: A Petr Wagner.

tomu 14 minut, tohle je Rádio Frekvence 1 a tohle je taky nedělní ranní víkend. S vámi Petr Wagner, vinčuju bezva neděli, dneska za ten 4. října, krásné ráno, pohodu, ať už se nacházíte kdekoliv, všude tam posílám pochopitelně další skvělou ranní muziku, jenom tak na mátku z playlistu Činasky selhání Bob Sinclair, a nebo taky J.Lo alias Jennifer Lopez. Nebude to jenom o hudebních tónech, to vám můžu slíbit, ale také v téhleté hodině o ranní rubrice. Co nového v rubrice u Honzy Krause? Tentokrát se podíváme na 6letou čínskou holčičku, která řeší hlavolamy a skládačky takhle. Lusknutím prstu. Co na to milovník rébusu, Honza Kraus, to vám prozradí on sám po 7:30. No a ještě vám řeknu, jak ušetřit. Je to úplně jednoduché, jednoduchý návod na to je, stačí do toho zapojit naše ráno, naše rádio frekvence 1 a máte de facto vystaráno. Podrobnosti k tomu přidám také v této hodině. Tak držte vlnu a hezkou neděli vám všem.

0: 6 hodin, k tomu 29 minut, Rádio Frekvence 1, za malou chvíli další porce muziky, třeba Meghan Trainor, Kristýna Priautari, anebo Michael Jackson. No a co nového v rubrice u Honzy Krause? Podíváme se na 6letou holčičku, která řeší hlavolamy a rebusy a skládačky jako lusknutím prstu. Co na to milovník právě rebusu Honza Kraus to vám prozradí na Frekvenci 1 za malou chvíli. Jaké počasí se na vás chystá? Dnes v neděli s datem 4. října můžu prozradit už teď. Počítejte s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Na západě, severozápadě oblačno až zataženo. Na Moravě ve Slezsku přibývání hlavně vysoké oblačnosti. Později odpoledne a večer. Odpoledne na západě, severozápadě Čech výjimečně možnost slabého deště. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů. Ráno ještě pozor taky na přízemní mrazíky. Je tady 6:30, krátké zprávy Rádio Frekvence 1.
1: Hezké ráno, dnes je poslední den, kdy si lidé mohou prostřednictvím elektronického majetkového účtu objednat 3měsíční státní dluhopisy z druhé emise takzvaných dluhopisů republiky. V Brazílii dnes hlasují o novém prezidentovi, který největší latinskoamerickou zemi povede v příštích 4 letech. O úřad se uchází více než 10 kandidátů. Po 9 letech se dnes pojede v seriálu Mistrovství světa Formule 1 závod v Malajzii. Ten nahradil zrušenou velkou cenu Bahrajnu.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Nehodu hlásí z D8.
3: Na dálnici D8 ve směru na Prahu se střetlo osobní auto se zvěří u Ústí nad Labem na 67. kilometru. Srážka osobního auta se zvěří je také na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy u sjezdu na Brodce na 32. kilometru. Projíždějte proto velmi opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.

0: Kraus a Blondýna.
1: Šestiletá Lajen Junzihová z čínské provincie Sichuan překonala dosavadní ženský světový rekord ve skládání Rubikovy kostky. Dvakrát během pár dní vyřešila hlavolam v průměrném čase pod 4,5 sekundy. Co vy na to?
2: No tak to není jenom ta dovednost jaksi inteligenční, ale i manuální.
1: To je neuvěřitelné.
2: No.
1: Takhle, trénuje 3 hodiny denně.
2: Já vím, tak ona bude mít v hlavě tu kostku časem.
1: Má krutý dětství, holka.
2: No to nebo nešťastná asi, ale jako samozřejmě jí to mentálně poznamená. 3 hodiny denně to se jí vytvoří, ta kostka v mozku taky. A to pak zase taková přednost nebude, protože když se zamyslíte nad uplatněním a na rychlosti skládání té kostky, nemá to moc velký využití. Je to na pár estrádních vystoupení.
1: Teď se chci právě zeptat, jako kam s tím dál.
2: No, ale musíte mít ještě něco. Je to krátký číslo, když jste říkala, že to dělá tak krátce.
1: No právě.
2: No, na estrádě by bylo třeba to protáhnout na hodinu.
1: Aspoň tu očku.
2: Což by zase nebylo vystoupení.
1: Tak když k tomu přidá ještě třeba nějakou gymnastiku.
2: Nebo historky nějaký.
1: Zpěv, jako to zase jo.
2: Zpěv, no. No a ještě by mohli losovat tenou kostkou a tak, aby to protáhlo.
1: Aha, jo. No tak když se bude hodně snažit, může přijít možná i k vám do show.
2: No tak manuálně musí být nebývale zručná, jako tak mě to rovnou přijde jako ze světa nepředstavitelné dovednosti, kterou mě nebylo dáno poznat manuálně.
1: A počkat, tu kostku ani třeba...
2: Kostku jsem dělal, jo. To nebyl takový problém.
1: Jakože celou umíte slovat?
2: No, to jsem uměl dobře.
1: To je dobrý.
2: A to není tak těžký. To, když to jako se od toho pustíte, tak to dáte a pak už, když znáte, on to má určitý princip mechanický, jak přemysťujete ty barvy a vy ho zvládnete, tak to pak jde rychle, no ale ne takhle rychle, jako ona, že jo. Já takhle rychle, jako ona, rukama neumím nic.
1: Ale prosím vás, kdybyste 3 hodiny denně trénoval.
2: Ne, nic. Nemám jako na to udělaný zařízení.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Stačí, když k nám do rádia pošlete jakoukoliv účtenku, doklad o zaplacení, a to přes online formulář, který najdete právě na našich webových stránkách www.frekvence1.cz. Pokud padne volba právě na vás, zavolávám náš ranní nebo odpolední tým rádia Frekvence 1 s otázkou, které rádio platí za vás, tak první, co z vás automaticky hned musí vypadnout, Frekvence 1. Platíme za vás denně, ráno i odpoledne a dáváme vám taky denně 24 hodin, 24/7 tu nejlepší muziku, Pink už za malou chvíli, Boston za malou chvíli, anebo česká muzika opět a Radeček.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
6: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
7: Blame the world, so you screwed up, but you're gonna be-

0: Frekvence 1 a připravena další muzika. Jednak to bude Sean Baker. Roztancovaná věc v příští hodině, čili po sedmé. Jednak taky česká muzika. Našlapanej Xenlix v blbým věku. A nebo si dáme taky Martina Solvega. No, bude to sedmá hodina, hodně roztancovaná, taková taneční, ale myslím si, že se tahle muzika hodí do nedělního rána.
1: 7 hodin, Frekvence 1, zprávy.
0: Přednost mají zprávy, přináší na Frekvenci 1 Lucie Šmídová, vám všem hezkou neděli.
2: Dobré ráno, odborníci vyhodnocují 150-kilometrovou rychlost na D3. Vedoucí hokejový Třinec bude hrát o 7. vítězství. Nehodu řeší na D8 u Ústí nad Labem. Na D3 se jezdí 150-kilometrovou rychlostí už rok. Úsek dlouhý 47 kilometrů mezi Planou nad Lužnicí a Usilným je stále pod dohledem. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti do konce letošního roku. Cílem je získat více dat pro vyhodnocení dopadu vyšší rychlosti na bezpečnost a plynulost provozu. Data ukazují, že samotné zvýšení limitu automaticky neznamená, že řidiči přestanou rychlost překračovat. Evropská unie od 10. října zpřísní pravidla pro některé chemikálie v běžných výrobcích. Nové limity se dotknou oblečení, bot, kosmetiky i papírových obalů na potraviny. Výrobci budou muset u nově uváděného zboží dodržet přísné hranice pro konkrétní skupinu takzvaných věčných chemikálií. Lanovky v Orlických horách postupně zastavují provoz. Začíná příprava na zimní sezónu.
3: Svůj provoz tak ukončila například lanovka v Říčkách, ale také lanovka v Orlickém Záhoří. Provozovatelé potvrdili, že musí vše připravit do chvíle, než začne chumelit. Částečně omezili provoz také v Deštném, kde se teď svezete už jen v pátek odpoledne a v sobotu a v neděli přes den. V části Orlických hor spadající pod Pardubický kraj je možné se své lanovkou v říjnu ještě o víkendech v rezortu Buková hora a denně na Dolní Moravě. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Hokejisté Třince budou v Olomouci usilovat o udržení neporazitelnosti. 8. výhrou v řadě by oceláři o 1 zápas vylepšili rekordní zápis z úvodu sezóny, o který se dělí s Litvínovem. Druhé Pardubice přivítají ve šlágru kola Spartu. 3. Karlovy Vary hostí 5. Plzeň.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Teď po ránu výjimečně hlásí mlhy, jinak má být jasno až polojasno. Méně sluníčka bude už od rána na západě a severozápadě. Oblačno se během dne posune na další území. Na Moravě a ve Slezsku se zatáhne až večer. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě 17 až 20, jinde 19 až 23 stupňů.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Bouralo se u Ústí nad Labem.
5: Na dálnici D8 ve směru na Prahu se střetlo osobní auto se zvěří u Ústí nad Labem na 67. kilometru. Srážka osobního auta se zvěří je také na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy u sjezdu na Brodce na 32. kilometru. Projíždějte proto velmi opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: A také 3 minuty po 7. hodině pokračuje víkendové ráno na Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
0: Krásné dobré jitro, příjemný poslech nedělního rána s datem 4. října v dosahu té nejlepší muziky právě teď.

0: hodin, 14 minut, tohle je Radio Frekvence 1, dobré jitro, dobré nedělní jitro vám přeje Petr Wagner. Společnost vám pochopitelně dělá víkendové ráno, další hodinka. No a také kromě bezvadné muziky celá plejáda skvělých rozhovorů. Všechny si ty rozhovory můžete dát úplně zdarma a najdete je hezky pěkně seřazené na našem webu frekvence1.cz. Můžete si dát klidně teďka aktuálně celý rozhovor s lyžařkou Šárkou Strachovou, která byla jedním z posledních hostů na Frekvenci 1 v tomto týdnu. Co všechno nám prozradila? Třeba jsme se ptali na otázku, jestli mají děti při lyžování strach.
1: No tak já myslím, že to poznáme hned, když je na ty lyže dáme, jako malí. Říkám, se ptají, jako v kolika je ideálně jako začít, a říkám, tak to zkuste, tak když vám bude jako brečet, že se bojí, že se mu to nelíbí, tak prostě ještě brzo, anebo prostě bude nadšený a hned jako začne jezdit. A já si myslím, že oni se nebojí a hlavně myslím si, že ani my se nemusíme bát, oni jednak jsou velmi pružní
2: a blízko zemi,
1: padají z malé výšky. A takže to, že jako jedou rychle, jako že spadnou na té sjezdovce, může se stát, ale já mám mnohem větší strach z toho, že mi ho někdo srazí. Mm-hmm. No, že mi ho někdo srazí. A to si myslím, že je mnohem jako větší riziko, než když teda ráno ty sjezdovky, nebo když ty děti žijou v těch klubech jezdí, tak ty sjezdovky jsou poloprázdné, jezdí si tam ty obloučky a oni celkem jako oni nechtějí spadnout, oni jako vědí, kde je ta jejich hranice. Takže nám to může připadat jako, že jezdí rychle, že jezdí nebezpečně, ale oni si jakoby věřej. Oni znají ty svoje, si myslím, jako celkem limity, takže rozhodně nechtějí jako spadnout a ublížit si. Spíš je horší, aby prostě měli nějaký, že jo, aby ta sjezdovka byla dostatečně široká, aby z ní někde nevyjeli, anebo prostě někdo nesrazil, aby nejezdili takhle na tý předliněný sjezdovce.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: 29 minut a už za malou chvíli vám ve víkendovém nedělním ránu napovím, jak získat od našeho rádia Frekvence 1 peníze, konkrétně částku 26 000 korun. Co si budeme, peníze se vždycky hodí, zvláště když vám je někdo nabízí. 26 000 korun jenom tak na ulici rozhodně nenajdete. Zcela zdarma, zcela gratis, teďka pro vás také počasí na neděli s datem 4. října. Podle meteorologů počítejte teď ráno s jasnou nebo skoro jasnou oblohou, na západě a severozápadě oblačno až zataženo. Teď ráno taky ojedinělé přízemní mrazíky, jinak odpoledne na západě, severozápadě Čech výjimečně možnost také slabého deště. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů a pohodovou neděli, no, co víc. A dejte si taky zprávy Frekvence 1.5.8.
1: Dobré ráno, Češi se v následujících 5 letech nejvíce obávají vysokých cen a zdražování, války v Evropě a ekonomické krize. Ukázal to průzkum. Německý kancléř Merz dnes přicestoval na neohlášenou návštěvu do Kyjeva. Doprovází ho šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Český hokejový útočník Martin Nečas 2 góly a asistencí řídil vysokou výhru Coloreda 6-1 nad St. Louis. V sezóně nazbírá už 4 body.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Kontrolujeme nedělní ranní provoz.
3: Na dálnici D8 ve směru na Prahu se střetlo osobní auto se zvěří u Ústí nad Labem na 67. kilometru. Srážka osobního auta se zvěří je také na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy u sjezdu na Brodce na 32. kilometru. Projíždějte proto velmi opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela. We'll be right back.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Finančně, jak jsem sliboval v úvodu 7. hodiny raní, si můžete přilepšit konkrétně částkou 26 tisíc korun. Takový prachy rozhodně na ulici nenajdete. Takový peníze vám dneska jen tak někdo nedá, kromě rádia Frekvence 1.

0: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.

0: Legendární a hači na Frekvenci 1 nám uzavírají 7. hodinku raní. Po 8. už na vás čeká další porce muziky. Zní třeba... Trošku dneska ráno zmrzlej, Čmelák a Divokej Bill. Nebo bude taky Luis Capaldi. Trošku romantiky v nedělním ránu. A nebo Peter Bitch projekt. Taky znáte z vysílání Frekvence 1. No a čeká na vás i rubrika Honzy Krause společně s Blondýnou. Trošičku předbíhám, protože přednost mají...
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy, které přináší Lucie Šmídová na Frekvenci 1. Hezkou neděli a příjemný poslech.
2: Pěkné ráno. Volkswagen zvolá miliony aut. Čeští fotbalisté podlehli Španělsku. Nehoda komplikuje provoz na D1 před Prahou. Volkswagen zvolá k nutné výměně jediné součástky po celém světě asi 4 miliony aut. V Česku bude muset na svolávací akci zhruba 200 tisíc vozidel. Většinou půjde o majitele vozů z produkce Škoda Auto. Vyplývá to z vyjádření společnosti pro Českou televizi. Problémový šroub drží na podvozku část řízení. Vlivem koroze se může rozpadnout a ovlivnit tak ovládání vozu. Kalifornii zasáhla vlna extrémních veder. Pro toto podzimní období roku se jedná o historicky rekordní teploty. Vedro na západě USA bude pokračovat i příští týden.
3: Tady v Los Angeles je kolem 39 stupňů a v údolních oblastech na předměstí jsou i 40. Některé kaňony byly uzavřeny kvůli vysokému riziku požárů. Za to známý baseballový tým LA Dodgers hrál včera v 1 odpoledne na plánovaný zápas. Fanoušci i hráči se doslova pekli. Mimochodem, teploměr umístěný na ploše na zemi nemohl dál měřit, když ručička překročila 50 stupňů a v částech San Diega vypnuli kvůli prevenci požárů elektrický proud. Z Hollywoodu pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
2: Čeští fotbalisté prohráli také třetí utkání v elitní skupině Ligy národů a pod španělským trenérem Santim Deniou stále čekají na první bod. Úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům podlehli 1-3. Španělé natáhli svou neporazitelnost na rekordních 41 zápasů. Češi v součtu s nepovedeným vystoupením na světovém šampionátu čekají na vítězství už 6 duelů. Z toho po páté utrpěli porážku.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Čeká nás jasno až polojasno, méně sluníčka bude už od rána na západě a severozápadě, oblačnost se během dne posune na další území. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až večer. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě 17 až 20, jinde 19 až 23 stupňů.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Bouralo se na D1.
5: Na dálnici D1 se stala dopravní nehoda na 26,5 kilometru ve směru na Prahu, před kterou se teď začíná tvořit kolona. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
2: Na Frekvenci 1 pokračuje víkendové ráno s Petrem Wagnerem.
0: Pohodovou neděli vám všem příjemné vstávání, odpočívání, relaxování anebo taky šťastnou cestu s další muzikou Frekvence 1. Jak už jsem sliboval, plním, dost bylo slov, pojďme si hrát na Frekvenci 1.

12 minut, tohle je rádio Frekvence 1, tohle je taky nedělní ranní víkend. S vámi Petr Wagner, vinčuju všem bezva neděli, krásné ráno, pohodu, ať už se nacházíte kdekoliv, všude tam taky posílám další muziku Frekvence 1. Luis Capaldi, Stay Love, skupina Team, anebo taky si dáme Alvaro Solera. Nebude to jenom u hudebních tónech, ale také v této hodince o ranní rubrice Honzy Krause společně s Blondínou. Podíváme se na jedno pole na Slovensku, kde natočili pohromadě 26 medvědů. Nejedná se o pokračování filmu 6 medvědů s cibulkou, ale o skutečné reálné medvědy. Tohle bude téma pro Honzu Krause společně s Blondínou. No a ještě v téhleté hodině taky prozradím, že v Maďarsku se stavují každoročně žebříček, který ukazuje, jak často tamní lidé vyhledávají slova, fráze nebo taky témata spojená se sexem. Podrobnosti v téhleté hodince, tak držte vlnu s Frekvencí 1.

0: Tak přesně takhle vám hraje vaše rádio Frekvence 1, vaše víkendové rádio Frekvence 1. No a hrát budeme za malou chvíli další porci muziky, co zní, no, můžu prozradit, Alvaro Solar, Peter Bič Projekt anebo Bryan Adams. Taky se podíváme na jedno pole na Slovensku, kde natočili pohromadě 26 medvědů. Nejedná se o pokračování 6 medvědů s cibulkou, ale o skutečné medvědy. No a právě tohle je taky ranní téma pro našeho Honzu Krause společně s Blondýnou v rubrice, která vás čeká už za minutku. Předtím ale krátké zprávy Frekvence 1 a půl deváté.
1: Dobré ráno, dnes je poslední den, kdy si lidé mohou prostřednictvím elektronického majetkového účtu objednat 3měsíční státní dluhopisy z druhé emise takzvaných dluhopisů republiky. V Brazílii dnes hlasují o novém prezidentovi, který největší latinskoamerickou zemi povede v příštích 4 letech. O úřad se uchází více než 10 kandidátů. Po 9 letech se dnes pojede v seriálu Mistrovství světa Formule 1 závod v Malajzii. Ten nahradil zrušenou velkou cenu Bahrajn.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: D1 na 26. kilometru uzavřela nehoda dodávky a nákladního auta. Spolujezdec v dodávce zůstal zaklíněný. Na místě je vrtulník. Směr na Prahu je uzavřený. Opatrně a šťastnou cestou.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Na poli u slovenské obce Očová natočili 26 medvědů. Co vy na to?
2: 26, to se jim tam hezky množí, bych řekl.
1: To si vůbec neumím představit.
2: No, ale na tom stanu je to jedna z nejnebezpečnějších šelem.
1: No, takže nezbývá, než se podstěhovat, že jo? Jestli se rozhodli, že tam budou žít.
2: Buď a nebo, jak říkáme, my kultivovaná elita, najít k ním cestu. Porozumění. Prostě spřátelit se s ním a vyjít jim vstříc. Kdybychom si vzali vzory někde, aby se to dalo udělat tak, že bychom do domů našich bytů nastěhovali medvědy a sami bychom bydleli venku.
1: No jasně.
2: A čekali, až zima přejde.
1: A kde má ten medvídek usnout? Jako?
2: No.
1: Má peřinku.
2: Vidíte, je to velký pů. Medvídek pů.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

8.43, Rádio Frekvence 1 a ranní víkend v plném proudu. Tohle je velmi zajímavé téma, jak jsem narazil na internetu. Kdo by to byl, řekl, slovo sex vyhledávali letos na internetu nejčastěji lidé z Maďarska, konkrétně obyvatelé malé obce Nemesrádo, západně od Balatonu, vyplývá to z tamního žebříčku. Jenom pro zajímavost, obyvatelé hlavního města Budapešť se do první desítky nedostali.

0: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.

0: Tohle je Rádio Frekvence 1 a připravena další porce muziky do vašich uší, jako třeba Dua Lipa nebo Lady Gaga a nebo taky Shakira. Ano, bude to taková dámská jízda po deváté.
1: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy. Lucie Šmídová, vám všem hezkou neděli.
2: Hezké ráno. Odborníci vyhodnocují 150-kilometrovou rychlost na D3. Vedoucí hokejový Třinec bude hrát o 7. vítězství. D1 je kvůli vážné nehodě uzavřená. Na D3 se jezdí 150-kilometrovou rychlostí už rok. Úsek dlouhý 47 kilometrů mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným je stále pod dohledem. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti do konce letošního roku. Cílem je získat více dat pro vyhodnocení dopadu vyšší rychlosti na bezpečnost a plynulost provozu. Data ukazují, že samotné zvýšení limitu automaticky neznamená, že řidiči přestanou rychlost překračovat. Evropská unie od 10. října zpřísní pravidla pro některé chemikálie v běžných výrobcích. Nové limity se dotknou oblečení, bot, kosmetiky i papírových obalů na potraviny. Výrobci budou muset u nově uváděného zboží dodržet přísné hranice pro skupinu takzvaných věčných chemikálií. Lanovky v Orlických horách postupně zastavují provoz. Začíná příprava na zimní sezónu.
3: Svůj provoz tak ukončila například lanovka v Říčkách, ale také lanovka v Orlickém Záhoří. Provozovatelé potvrdili, že musí vše připravit do chvíle, než začne chumelit. Částečně omezili provoz také v Deštném, kde se teď svezete už jen v pátek odpoledne a v sobotu a v neděli přes den. V části Orlických hor spadající pod Pardubický kraj je možné se své lanovkou v říjnu ještě o víkendech v rezortu Buková hora a denně na Dolní Moravě. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Hokejisté Třince budou v Olomouci usilovat o udržení neporazitelnosti. 8. výhrou v řadě by oceláři o jeden zápis vylepšili rekordní zápis z úvodní sezóny, o který se dělí s Litvínovem. Druhé Pardubice přivítají ve šlágru kola Spartu. Třetí Karlovy Vary hostí 5. Plzeň.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dneska má být většinou jasno až polojasno. Méně sluníčka bude už od teď na západě a severozápadě. Oblačnost se během dne posune na další území. Na Moravě a ve Slezsku se zatáhne až večer. Nejvyšší teploty se budou lišit. Na západě a severozápadě naměří 17 až 20, jinde 19 až 23 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Velké problémy hlásí z D1.
4: Dálnice D1 je uzavřená kvůli vážné dopravní nehodě na 26. a 5. kilometrů ve směru na Prahu. Poslední možný sjezd, který lze využít pro opuštění dálnice, je exit 29 Hvězdonice. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
0: Víkendové ráno na Frekvenci 1 pokračuje slibovanou muzikou a pozor, milé náby, dneska večer kolem 10:30 budou z nebe pršet chlapy a každá osamělá žena si bude moci vybrat toho svého. Tak to slibovala v roce 2001 Ex-Spice Girl Jerry Halliwell v písničce It's Raining Men. Natočila tenhle ten song pro film Deník Bridget Jonesové, asi nemusím představovat, no a stala se z toho jedna z jejich nejhranějších věcí, její největší soulový hit. Nebyla to původně, ale její písnička. Od koho si ji vypůjčila a kdo ji původně odmítl zpívat, to se dozvíte v hudební encyklopedii Frekvence 1 krátce před 9:45 na Frekvenci 1.

0: 15 minut součástí ranního víkendu, také nerozlučná dvojka Michal Suchánek, Petr Kolečko a pořad Cože. A vy sami můžete klidně do pořadu Cože napsat pánům, jestli vás něco trápí, potřebujete poradit, nevíte si rady, tak e-mailová adresa je vám k dispozici coze@frekvence1.cz.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Proč se říká, že někdo má oči jako ostříž, vidí ostříž opravdu tak dobře, nebo jsme mu tu pověst přisoudili jen proto, že má velké oči?
3: Ostříž má velké oči?
2: No jasně, aby viděl dobře, to je ryba, že jo? Aby viděla dobře ve vodě.
3: Vlastně, že má vyvalený ty oči asi.
2: Vyvalený velký, no.
3: Aha, a to je sladkovodní?
2: Sladkovodní, no.
3: Tak to jsou tyhle ty, jak oni se zastavějí a sledujou tu kořist, že jo?
2: Přesně, mrkaj
3: a pak jako udělají ten brutální pohyb nějaký.
2: No, a vlastně pak se vlastně zčeří, pak jsou okolo to ty bublinky.
3: Bublinky, no. Tak to ono, já to nemám rád tyhle ryby.
2: No ne, mám oči jako ostříž, to je podobně, jako si říká, mám kachní žaludek. Tak když mám kachní žaludek, tak vlastně s ním všechno a tady vlastně, když máš oči jako ostříž, tak nemusíš zavírat oči ve vodě. To jsou lidi, co nezavírají oči ve vodě, tak mají oči jako ostříž. Že můžeš mít otevřený, že vidíš pod vodou vlastně, no to, bez potápěcké
3: já kvěry. Jako vidím, ale není to tak jako ostříž, jako moje děti třeba ty zavírají ty oči, jako.
2: No, tak ty nemají oči jako
3: ostříž. Oni to prostě nechtějí vědět, jako no.
2: Tak nemají oči jako ostříž, tak jim to můžeš říct nebo vzkázat takhle.
3: A dioptricky byla blbost, jo, to ti uplave asi, jo.
2: To ti uplave, no, ale když máš ty sportovní, nebo ty potápičský jsou dobrý.
3: A dělají dioptricky už, jako?
2: No, dělají dioptricky potápičský, tak když jsi potápič profesionální a máš samozřejmě jako dioptrie, tak musíš, že?
3: No jasně, to je pravda. Takže to odpověď zní, jo, je to proto.
2: Je to proto, no.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
5: Když uvidíte Albert, kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
6: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert, dle srovnání 23.9.
7: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte s Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz. Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Generální partner skupina ČES, generální mediální partner Česká televize a hlavní partner pro oblékání Alpine Pro.

0: Ladíte ranní nedělní víkend na frekvenci 1. V roce 2001 ex-Spice Girls Jerry Halliwell natočila písničku It's Raining Men. Tenhle ten song se stal hitem ve filmu Deník Bridget Jonesové. Asi nemusím připomínat. No jo, ale nebyla to původně její písnička. Od koho si ji vypůjčila a kdo ji měl původně zpívat? Tak to se dozvíte v hudební encyklopedii na frekvenci 1 už za malou chvíli. Teď vám k tomu ještě přidám počasí, dneska s datem 4. října na neděli. Podle meteorologů počítejte teď ráno nebo dopoledne s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Na Moravě ve Slezsku přibývání hlavně vysoké oblačnosti později odpoledne a večer. Odpoledne v západě, severozápadě Čech výjimečně možnost slabého deště. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů ráno nebo teď dopoledne ještě sem tam přízemní mrazíky. Pojďme na krátké zprávy frekvence 1.
1: Dobré dopoledne. Češi se v následujících 5 letech nejvíce obávají vysokých cen a zdražování, války v Evropě a ekonomické krize. Ukázal to průzkum. Německý kancléř Merz dnes přicestoval na neohlášenou návštěvu do Kyjeva. Doprovází ho šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Český hokejový útočník Martin Nečas 2 góly a asistencí řídil vysokou výhru Colorada 6-1 nad St. Louis. V sezóně nazbíral už 4 body.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Nehodu řeší na D1.
3: Zvýšenou opatrnost dejte při projíždění kolem dopravní nehody v levém jízdním pruhu, která se stala na 26,5 kilometru ve směru na Prahu. Zdržení se však netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.

0: No a jak jsem v úvodu téhleté hodiny sliboval, krátce před 9.45, čili před 9:45, slibovaná rubrika Hudební encyklopedie Frekvence 1.
1: 7 faktů Honzy Dětka.
2: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
3: Podle Hudební televize VH1 je to jedna z nejlepších písniček 80. let. A to jí přitom odmítlo tolik věhlasných zpěvaček, že její autoři nakonec škemrali u kde koho, jen aby ji někdo naspíval. Nakonec to jako první udělala kapela, na jejíž jméno si už dnes vzpomene jen opravdu málo kdo. U nás ten song proslavila Jerry Halliwell. It's raining,
1: za prvé.
3: Těmi autory byli Paul Jabara a Paul Shaffer. A tu písničku napsali během jednoho odpoledne v roce 1979. Původně pro Donu Summer. Ta ji ale označila za ďábelské rouhačskou. No a po ní ji odmítli i Diana Ross, Cher a Barbra Streisand.
2: Za druhé.
3: Pánové proto nabídli dámské dvojici Two Tones, ale ani v tomhle případě neuspěli. Dámy byly údajně přesvědčené, že je to naprosto pošahaná písnička. Nikdo přece nebude chtít poslouchat písničku o tom, že z nebe prší muži. Nakonec je autoři údajně doslova ukecali.
1: Za třetí.
3: Na singlu vyšlo It's Raining Men v září 1982 a v britské hitparádě se vyšplhalo až na krásné druhé místo.
2: Za čtvrté.
3: Než vyšla o půl roku později i na desce Success, přejmenovali se dámy na Weather Girls. Údajně se ten nový název lépe hodil k jejich velkému hitu, který byl v roce 1983 nominovaný na cenu Grammy.
1: Za páté.
3: Videoklip k písničce It's Raining Men byl plný polonahých mužů. Obě dámy sice přiznali, že to byl kýč jak bič, ale na druhou stranu ten klip dosáhl velké popularity u gay komunity, která tu písničku brzy přijala za svou hymnu.
2: Za šesté.
3: V roce 2001 ji naspívala britská zpěvačka Jerry Halliwell pro film Deník Bridget Jonesové. Bývalá členka dívčí kapely Spice Girls později prohlásila, že vždycky milovala knihy o Bridget, takže píseň naspívala velmi ráda.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Ale i hity legend pop.

0: vámi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
3: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea.

A Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI Eco Master, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.

0: A taky v příští hodině pro vás budeme mít skvělou muziku. Edvard Mája a Vika Džikulína. Zaspívá nám taky Mikael. A nebo Eňa. To je muzika na frekvenci 1 mezi 10. a 11. hodinou. Za chvilku zprávy.
1: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Oficiální partneři Toyota, Budějovický Budvar, Olvin, Lesy České republiky a Eurooil.
2: Hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A novinky má pro vás 10 hodin Lucie Šmídová. Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Vláda projedná změnu financování asistentů pedagoga. 20-letá Bartuňková vyřadila Sabalenkovou. Nehoda komplikuje provoz na D1 před Prahou. Změnu financování asistentů pedagoga v základních školách zítra projedná vláda. Asistenti pedagoga by mohli být financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a podle potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako nyní. Cílem změn podle úřadu je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy. Nyní je jedním z takzvaných podpůrných opatření, které může žák mít na základě vyšetření a doporučení poradny. Kalifornii zasáhla vlna extrémních veder. Pro toto podzimní období roku se jedná o historicky rekordní teploty. Vedro na západě USA bude pokračovat i příští týden.
4: Tady v Los Angeles je kolem 39 stupňů a v údolních oblastech na předměstí jsou i 40. Některé kaňony byly uzavřeny kvůli vysokému riziku požárů. Za to známý baseballový tým LA Dodgers hrál včera v 1 odpoledne na plánovaný zápas. Fanoušci i hráči se doslova pekli. Mimochodem, teploměr umístěný na hrací ploše na zemi nemohl dál měřit, když ručička překročila 50 stupňů a v částech San Diega vypnuli kvůli prevenci požárů elektrický proud. Z Hollywoodu pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
3: 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková ve třetím kole turnaje v Pekingu vyřadila Sabalenkovou z Běloruska. Světovou dvojku a čtyřnásobou grandslamovou šampionku porazila 6-4 a 6-3. A čeští fotbalisté prohráli také třetí utkání v elitní skupině Ligy národů a pod španělským trenérem Santim Deniou stále čekají na první bod. Úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům podlehli 1-3.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Dneska nás čeká většinou jasno až polojasno, méně sluníčka na západě a severozápadě. Oblačno se během dne posune na další území. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačno až zataženo až večer. A nejvyšší teploty se budou lišit na západě a severozápadě jen 17 až 20, jinde 19 až 23 stupňů.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Bouralo se na D1.
6: Zvýšenou opatrnost dejte při projíždění kolem dopravní nehody v levém jízdním pruhu, která se stala na 26,5 kilometru ve směru na Prahu. Zdržení se však netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a reálnic. Honza.

0: pohodě a relaxujete. My si za chvilku už řekneme, na jaké hosty se můžeme těšit v ranním vysílání Frekvence 1 příští týden. A můžu už teď prozradit, že budou světoví. Podrobnosti za chvilku a komu dneska budeme přát k narozeninám a taky k svátku, o tom rozhodnete vy v téhle hodině. Vzkazy pište na 736 300 444. 3 minuty 50. se vracíme k muzice. Na Frekvenci 1 pro vás hrajeme to nejlepší.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

Posloucháte to nejlepší z muziky na frekvenci 1, bude 10:45, já vám všem přeju krásnou neděli, no a nový týden je, přátelé, před námi a s ním samozřejmě i další osobnosti, kteří k nám ráno dorazí na rozhovor a máte se opravdu na co těšit. Začátek týdne totiž bude doslova mistrovský. V pondělí přijde šermíř, olympijský medailista a taky mistr světa z roku 2026 Alex Houpenič. Sportovně naladěný bude ale taky úterý. Ve studiu Frekvence 1 přivítáme moderního pětibojaře a mistra světa Matěje Lukeše. Středa, řekla bych zpěvu třeba, do našeho music studia dorazí skupina Poetika, no a ke konci týdne si kolegové Lubka s Mírou budou povídat s hercem Oskarem Hesem. Rozhovory s hosty startují na Frekvenci 1 každý všední den ráno od 7 hodin, tak si je rozhodně nenechte ujít. Teď už ale si spolu poslechneme song Spolu od

0: se taky, kdo z vašich známých dneska slaví narozeniny. Vzkazy stále můžete ještě posílat. Číslo 736 300 444.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A kde se aktuálně zdržíte, tak to ví Honza.
2: Zvýšenou opatrnost dejte při projíždění kolem dopravní nehody v levém jízdním pruhu, která se stala na 26,5 kilometru ve směru na Prahu. Zdržení se zde však netvoří. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic. Honza.
0: Jinak je provoz na všech hlavních vozích mírný, tak šťastnou cestu s Frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Jsem Ondra Brejška z kapely Poetika a zdravím všechny posluchače Frekvence 1.
4: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

hodin 36 minut, je to narozeninová rubrika Frekvence 1 a já vám všem přeju hezkou neděli. Neděle 4. října, kdo se narodil v tento datum? Jdeme se na to podívat. Americká herečka Dakota Johnson, která se zahrála hlavní roli ve snímku 50 od stínu šedi. Nově můžeme taky vidět psychotrilerů Pravda nebo lež po boku Anne Hathaway a Joshe Hartnetta. Film běží od čtvrtka v kinech. Dneska slaví Dakota Johnson 37. narozeniny. Kulatiny má dneska americká herečka Susan Sarandon, držitelka Oscara za film Mrtvý muž, její 80 let. Před 65 lety se narodil písničkář z kubánského původu John Cicada a narozeniny má dneska taky irská herečka, představitelka Claire v seriálu Cizinka, Catriona Balfe, její 47 let. No a u nás slaví 46. narozeniny bývalý profifotbalista Tomáš Rosický a 41 let je herci Matoušovi Rumlovi alias Lexovi z comebacku. Tak všem přejeme z Frekvence 1 všechno nejvíc nejlepší a jdeme taky na vaše přání a na vaše vzkazy. Dobrý den, prosím o přání pro Boženku Jakubovou z Mysli Bořic k dnešním narozeninám. Přejeme jí hodně zdraví, lásky a šťastných dní. Máme tě rádi. Tak my se přidáváme Božence všechno nejvíc nejlepší a mám tu ještě jeden vzkaz. Zdravím do rádia a všechny posluchače. Chtěla bych k dnešnímu dni popřát naší nejmladší dceři Sabince Vizovské, která slaví své 4. narozeniny. Přejeme ti vše jen to nejlepší. Ať si stále tak veselá, přeje mamka, tačka a sestřičky. No tak my princezně Sabince přejeme z Frekvence 1 nádherné 4. narozeniny. Pořádně to oslavte. No a aby jsme to měli kompletní, tak všechno nejlepší. Dneska přejeme taky Františkům, kteří slaví svůj svátek. Fandové slaví a jejich u nás teda v Česku požehnaně. Téměř 123 tisíc. Jméno má italský původ a František se může překládat jako malý Francouz. No tak všechno nejlepší Františkům k svátku a k narozeninám oslavencům. Přejeme z Frekvence 1 vše jen to nej.

0: 11 hodin. Frekvence 1, zprávy.
1: A ty má pro vás Honza Homolka. Dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne. Nejvíce bojíme války a zdražování. Češi si připomínají Václava Havla a Bartuňková senzačně porazila Sabalenkovou. Češi se v následujících 5 letech nejvíce obávají vysokých cen a zdražování, války v Evropě a ekonomické krize. Naopak pandemie, která v minulých letech výrazně ovlivňovala veřejnou debatu mezi hlavními obavami, téměř nefiguruje. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos. Nedožité 90. narozeniny Václava Havla připomenou kulturní akce, debaty nebo slavnostní odhalení pamětní desky v Senátu a na domě v pražských Dejvicích, kde žil Havel v 70. letech. Vzpomínkové akce se již od víkendu konají po celé republice. Většina se bude konat v pondělí, kdyby první polistopadový prezident oslavil kulaté narozeniny. V pátek 18. prosince uplyne 15 let od jeho úmrtí. V Českém Švýcarsku začala stavba turistické cesty spojující Mezní a Louku s Meznou, která je částí obce Hřensko na Děčínsku. Návštěvníkům možní vyhnout se chůzi po silnici, kde jezdí auta. Stezka bude v provozu v příští návštěvnické sezóně, říká mluvčí správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.
3: Tělesopé cesty už dnes vede lesem a naváže na tu pěšinu, která se také dočká úprav, a to zejména ohraničení ze stran, aby ta cesta byla pro návštěvníka jasně viditelnou.
2: Z Mezní Louky se tak lidé dostanou bezpečněji k návštěvnickým cílům v okolí. Německý kancléř Friedrich Merz přicestoval na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, kde ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Agentura DPA označila jeho návštěvu za solidární. 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková ve třetím kole turnaje v Pekingu vyřadila Arinu Sabalenkovou z Běloruska. Světovou dvojku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku porazila 6-4 a 6-3.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Odpoledne nás čeká jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má Honza.
4: Zvýšenou opatrnost dejte při projíždění kolem dopravní nehody v levém jízdním pruhu, která se stala na 26,5 kilometru ve směru na Prahu. Zdržení se zde však netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
2: Tolik zprávy, pěkné dopoledne, pokračuje s vámi na Frekvenci 1 s Veronikou Lotovou.
1: Pěkné dopoledne i ode mě, pokračujeme dál. Kdo tento týden zvítězil v hitparádě?

nedělního dopoledne. No a po včerejší premiéře hitparády Frekvence 1 si opět dneska zrekapitulujeme výsledky tohoto týdne. Tak jaké hity u vás bodovaly a komu jste poslali nejvíce hlasů? Třetí místo obsadila novinka Život z větší výšky od kapely Street 69. Stříbrná příčka patří stejně jako minulý týden skupině Demigods a singlu Slova. A jdeme na vítěze hitparády Frekvence 1. Dámy a pánové, už čtvrtý týden v řadě bere zlato skupina Botox s písní My dva. Gratulace.

0: Fajn. S písničkou Tolik věcí přichází David Málek.
1: Co já bych ti chtěl říct?
0: Mladý zpěvák z Brna, který si své písničky píše sám, a mohli jste ho vidět ve fanouškovské zóně koncertu Eda Sheerana v Hradci Králové. A tenhle song je o dvou lidech, kteří jsou si stále blízko, přesto už ale každý stojí na jiné straně stejného příběhu. A druhým typem je československý romantický duet Martina Haricha a Anisky s názvem Runaway.

0: S Martinem sa poznali na jednej akcii, no a tam práve vznikol nápad vytvořiť spoločný song, ke ktorému vznikol i unikátny videoklip z letiště. Tak môžete mrknúť. Tak jak sa vám líbí naše novinky? Hlasujte na našem webu Frekvenci 1 do úterního poledne.
1: Znáš ten pocit, když prídeš domů a konečne sa převlékneš do niečoho pohodlného?
2: Ne, vôbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážne?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.
0: 11 hodin 16 minut, no a před námi na Frekvenci 1 teď kapela z Uherského Brodu, která je v hitparádě aktuálně na třetím místě a na hudebním place je už 20 let. Své jubileum řádně oslavil o prázdninách, nejenom na koncertech a festivalech, kde můžete tuhle skupinu často vidět, ale taky na palubě výletního parníku uprostřed brněnské přehrady spolu se svými fanoušky. A písnička, kterou se teď pustíme, se jmenuje Život z větší výšky. Je o svobodě, o životě a o tom umět se nadechnout. Na Frekvenci 1 právě teď kapela Street 69. Hezký poslech.
3: Srdce točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvěschovám si na památku.

0: 17. Z muziky za chvilku Cher, Atomy Kitten nebo taky Pokáč. Ale ještě předtím mrkneme na dopravní tahy.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A kde se bouralo, tak to už nám řekne Honza.
2: Zvýšenou opatrnost dejte při projíždění kolem dopravní nehody v levém jízdním pruhu, která se stala na 26,5 kilometru ve směru na Prahu. Zdržení se zde však netvoří. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic. Honza.
0: Tak na cestách stále opatrně a šťastnou cestu z Frekvence 1.
1: Frekvence 1.

0: Frekvenci 1, blíží se 11:45 a na novinových pultech se už zítra můžeme taky těšit na nové týdeníky. A co zajímavého k přečtení nabídne nový Blesk pro ženy? Jak se změnil kvůli dceři, kvůli čemu se s partnerkou hádají a proč změnil názor na svatbu, i když říkal, že už nikdy. Svatba bude, jen je ještě čas, říká v rozhovoru pro Blesk pro ženy moderátor Honza Dědek. Čeho má plnou skříň, kde nakupuje, kolik času stráví v obchodě? Nejen o tom se pro Blesk pro ženy rozpovídala herečka Dana Morávková. Do kabelky se mi vejde obývák, říká. Funguje jablečná dieta nebo je to jen trik? V Blesku pro ženy vám prozradí, jak ji držet správně. Najdete tu i přiznání slavných kuchařů a kuchařek, co mají vždycky v lednici, co by nikdy neochutnali, i jejich tajný tip na rychlou a luxusní večeři. Dozvíte se také, jak se změnila během dvou generací výchova, proč funguje chemie nejen mezi partnery, ale i kamarádkami. A jako bonus vás tu čekají recepty na domácí buchty plné povidel, máku i ovoce. Tak to a mnohem víc nabídne zítřejší Blesk pro ženy, tak si ho nenechte ujít.
1: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.

0: si zahrajeme, tak bude například toto. Robin Schulz a Fastboy. Nebude chybět ani Eva Farná. A v příští hodině nabídeme i skutry. Tak zůstaňte s námi, teď už novinky.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy pro vás nese Honza Homolka. Dobré poledne.
2: Hezké poledne. Na ilegální akci byla tisícovka aut. Rusové zautočili opět na severní most a přestupová pecka v extralize Aaron Erwin jde do komety. Na ilegální akci tuningových aut se v sobotu v Brně sjela zhruba tisícovka vozů. Večera v noci se účastníci různě přesouvali. Policisté udělili za různé přestupky desítky pokut za více než 200 tisíc korun. Některá auta zabavili, uvedl v tiskové zprávě mluvčí humorovské policie David Chaloupka. V terénu byly desítky policistů až do ranních hodin, aby zajistili především bezpečnost na silnicích. Lanovky v Orlických horách postupně zastavují provoz. Začíná příprava na zimní sezonu.
3: Svůj provoz tak ukončila například lanovka v Říčkách, ale také lanovka v Orlickém Záhoří. Provozovatelé potvrdili, že musí vše připravit do chvíle, než začne chumelit. Částečně omezili provoz také v Deštném, kde se teď svezete už jen v pátek odpoledne a v sobotu a v neděli přes den. V části Orlických hor spadající pod Pardubický kraj je možné se svést lanovkou v říjnu ještě o víkendech v rezortu Buková hora a denně na Dolní Moravě. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Osobní vlak umrače na Benešovsku srazil a usmrtil člověka. Cestovalo v něm asi 250 lidí. Všichni vyvázli bez zranění. Provoz na trati mezi Čerčany a Benešovem je zastaven. Ruská armáda opět zautočila na severní most v Kyjevě, oznámil starosta města Kličko. Stalo se tak v době, kdy je na neohlášené návštěvě ukrajinské metropole německý kancléř Friedrich Merz. Přicestoval den poté, co Moskva vyzvala diplomaty k opuštění města s tím, že se na něj chystá masivně útočit. Hokejisty Komety Brno posílil kanadský obránce Aaron Erwin, který před startem extraligy skončil ve Spartě. Podepsal smlouvu do konce sezony.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Odpoledne bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 19 až 23.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Honza.
4: Zvýšenou opatrnost dejte při projíždění kolem dopravní nehody v levém jízdním pruhu, která se stala na 26,5 kilometru ve směru na Prahu. Zdržení se zde však netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a reálnic. Honza.
2: Tolik zprávy také po 12. hodině bude

0: a jejich mega hit Break It Up z roku 1996. Je to druhý singl z alba Wicked. Já nevím jak vás, ale mě stále tenhle ten song i po 30 letech neuvěřitelně baví. A baví mě na tom, že je to úplně něco jiného od skupiny Scooter, protože co si budeme všichni známe, že jo, takový ten tvrdý rave od nich, ale tohle je naprostá balada pro uši, ale i na duši. Pro uši, na duši od skupiny Scooter. No a přátelé, Studio Frekvence 1 už se pomalu, ale jistě připravuje na tradiční nedělní live. Ten začne klasicky ve 13 hodin a bude pro vás tak, jak jste zvyklí, nachystaná linka k nám do studia 257-400-999, abyste mohli Petrovi Jablonskému zavolat a probrat s ním všechno, co potřebujete a ptát se ho na to, co vás zajímá. Takže buďte u toho ve 13 hodin nedělní live. Tady je ode mě pozvánka. Za chviličku už opět muzika.
1: Když uvidíte Albert, jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: S vámi je Frekvence 1 a hrajeme pro vás to nejlepší z muziky. Z čeho se budou nově zkoušet taxikáři? Tak o tom už za chviličku, Jan Kraus a Blondýna, ale teď se podíváme taky na hlavní tahy.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A kde se bouralo, tak to už nám poví Honza.
2: Zvýšenou opatrnost dejte při projíždění kolem dopravní nehody v levém jízdním pruhu, která se stala na 26,5 km ve směru na Prahu. Zdržení se zde však netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
0: Tak jezdíte stále opatrně a šťastnou cestou s Frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Města dostanou možnost zkoušet taxikáře z češtiny a místopisu. Co vy na to?
4: Jo, to má být vlastně taková obezlička, aby jsme měli jistotu, že ty lidi, co dělají taxislužbu, se v tom městě vyznají. A to tak něco na tom je, protože dneska často v Praze se vám může stát, že jdete s někým, kdo vidíte, že česky tak úplně neumí, což mě to jako nevadí, ale když pak vidím, jak leží na té navigaci chudá,
3: právě,
4: tak něho je buď líto, anebo se bojím o sebe. Lituju jeho nebo sebe. Ale je teda pravda, já jezdím ze službou, kde se tohle neděje. Bohužel i tady říkat nemůžu, protože bych musel dostat pod nich milion korun. A ještě by mě to musela by mě to tady stanice dovolit.
3: Právě.
4: Ale ta služba, kterou používám, já tam tohle není.
3: Jo, akorát, že u těch ostatních jako ten problém je o hodně větší.
4: To vím, protože jsem s nima ale představit. A taky takový, jako že tam je puch po alkoholu.
3: Právě no, cigára.
4: Nebo takový, tak to druhá věc je, že vím, že jsou to flotily, to je pět chlapů, co se střídá na jednom autě, každý 12 hodin a někde takhle pase a já nevím, co všecko. A samozřejmě je to jako nebezpečný, ale je to, není to na dlouho, mnůžku. Je to cybertaxi.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: S vámi je Frekvence 1, která vám hraje z muziky jenom to nejlepší. Já doufám, že máte takhle při neděli dobrou náladu. Pokud náhodou ne, tak teď ladíte Frekvence 1 správně, protože my vám tu dobrou náladu uděláme. A to fórem z rubriky Zkus mě rozesmát.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
0: Pojďme na fóriček, má ho pro nás Mikeš a my se moc těšíme.
3: Já mám jeden takový ten, kovbojský, já mám hrozně rád. No, ne, on sleze z toho koně právě, kovboj. Rozkopne ty dveře, vleze do toho salonu, jak má tu ruku na té pistoli a říká: kdo tady měl sex s mojí ženou? Ticho a zezadu se ozve: na to nemáš dost nábojů, kámo.
0: To je bolavý.
1: Života. Líbí se vám vtipy Jany a Mikeše?
2: Další najdete na Instagramu a Facebooku Frekvence 1.
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

0: O tu nejlepší muziku se s vámi na Frekvenci 1 budeme dělit i v další hodině, kdy se chystá Elton John a Dua Lipa. Nebudou chybět ani kluci ze skupiny Poetika. A o klasiku se postará Kate Ryan. No a o zprávy, tak o ty se postaráme taky.
1: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Zprávy s Honzou Homolkou.
2: Hezké odpoledne, jdeme se starat. Češi se bojí války a zdražování. Na ilegální akci byla tisícovka aut a Verstappen vyhrál v Bahrajnu. Češi se v následujících 5 letech nejvíce obávají vysokých cen a zdražování, války v Evropě a ekonomické krize. Naopak pandemie, která v minulých letech výrazně ovlivňovala veřejnou debatu, mezi hlavními obavami téměř nefiguruje. Vyplývá to ze zářijového průzkumu společnosti Ipsos. Na ilegální akci tuningových aut se v sobotu v Brně sjela zhruba tisícovka vozů. Večer a v noci se účastníci různě přesouvali. Policisté udělili za různé přestupky desítky pokut za více než 200 tisíc korun. Některá auta zabavili, uvedl v tiskové zprávě mluvčí humorovské policie David Chaloupka. V terénu byly desítky policistů až do ranních hodin. Matka 13-letého chlapce, který pobudal na základní škole ve Slovenském a Staškově tři lidi, skončila ve vazbě. Krátce po tragédii měla vyhrožovat ředitelce školy, že ji zabije. O chlapce se žena nestarala. Měli ho v péči prarodiče. Na jeho východě Norska byli při loveckém incidentu zastřeleni dva lidé a další utrpěl vážné zranění, oznámila podle agentury AFP policie. Podezřelého pachatele policie ráno zatkla v Haldenu, městě vzdáleném asi 120 kilometrů na jih od Osla. Okolnosti střelby zatím nejsou jasné. Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Bahrajnu Formule 1 v Malajzii a zaznamenal premiérové vítězství v sezóně. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati v Sepangu o 2,307 tisícin sekundy Itala Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu, který navýšil náskok v čele seriálu na 84 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem. Ten závod nedokončil. Třetí dojel jiný Brit Lewis Hamilton z Ferrari.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Odpoledne nás čeká jasno až polojasno, nejvyšší teploty 19 až 23.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má Honza.
3: Na dálnici D1 dbejte zvýšené opatrnosti mezi 26. až 27. kilometrem ve směru na Brno. Jsou zde krátkodobé práce na silnici, které blokují pravý jízdní pruh. Provoz tady přibržďuje, ale netvoří se souvislá kolona. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
2: Tolik zprávy, Mára Malášek s vámi. A teď mi řekl, že můžu říci, že tady bude nějaký pan Jablonský, víš, tak jsi to řekl.
4: Tak jsem to řekl, tak jsi to udělal.
2: No.
4: Tak jsi to udělal úplně přesně, jak já jsem to potřeboval, k něčemu přesně. Pan Jablonský už pleská, tak se na to pojďme vrhnout.
1: Frekvence 1 uvádí live Petra Jablonského. Volejte své celebrity, ptejte se vašich politiků. Kontaktní show otázek a odpovědí a skutečně neskutečných rozhovorů právě začíná. Významné osobnosti a posluchače Frekvence 1 právě teď spojuje live Petr Jablonský.
5: Krásné, dobré odpoledne, dámy a pánové, zdraví vás nějaký Jablonský. Tady je nedělní live, to je pořad, ve kterém si můžete povídat přednostně se svými politiky, ale nejen politiky. Já je zmiňuji, protože samozřejmě nás čekají příští týden ty senátní a komunální volby. No tak možná by třeba bylo jako dobré, kdybyste se jich zeptali ještě těch svých konňů, jo, co byste potřebovali, jo, nebo naopak třeba naopak konkurentů. No, je to jenom na vás, samozřejmě jsou tady i další umělci. Stačí mi jenom zavolat na známé telefonní číslo, které vám teď nadiktuju, je to 257 400 999. To dělejte právě teď, volejte, no a my si dáme Eltona Johna a Dua Lipu.

0: Dámy a pánové, tady je Frekvence 1, nedělní live, tohle byl Elton John a Dua Lipa. No a teď už někdo z vás, kdo se dovolal sem k nám do studia, a jsem zvědav, s kým bude chtít hovořit, s kým si bude chtít promluvit. Tady Petr Jablonský, Frekvence 1, kdo je na druhém konci?
1: Zdravičko, Jarda Liberec.
0: Jardo, já vás jenom poprosím, jestli byste si neslumil rádio, protože vás tady slyšíme několikrát.
1: Už se co mu slumil.
0: Výborně. Jardo, s kým byste si chtěl promluvit?
1: Já bych to vzal tak všeobecně.
0: Ano, všeobecně myslíš.
1: A chtěl bych se zeptat na ty volby, jak to oni vidějí, jestli to je ta opozice, má nějakou šanci nebo ne?
0: Ano, a koho byste se chtěl zeptat?
1: Já bych možná chtěl i pana předsedy vlády.
2: No, tak já zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den,
2: no co s těma volbama, jako čemu máte za problém, tak všichni budou volit Babiše samozřejmě, ano. Ty, kteří nejsou nakažený tím antibabišismem, tak volí, ano. No co, jako chcete vědět dál, je to pravda.
1: No to já vám věřím, protože antibabišismus to je zhouba tady.
2: No to je zhouba, no a vy budete volit, tady doufám taky nás, no.
1: No, samozřejmě.
2: No, výborně, vidíte. Takže já to vidím dobře, máme to rozjeté, už je líp a když se nás volí, tak bude ještě líp a teda mě určitě a je to důležité. No,
1: je to hodně důležité pro ty lidi, kteří neumějí a nevědí, že ta opozice jsou úplný blázni, takže s váma je to úplně úžas.
2: Ano, je to pravda, je to v podstatě o tom, že kdo chce do ráje, nech volí Babiše. No nebo jsme to nedali tam jako to heslo volebné. No, to si příště řeknu mému týmu. No, vidíte, jsme to vymysleli spolu, jste šikovný člověk.
1: Úplná bomba. No. Já jsem tak spokojený.
2: Takže se uvidíme u urny.
1: Samozřejmě, budu házet i dva hlasy, kdyby mohl i 5 hodin, ale můžu jenom jeden.
2: No právě, abyste to nezneplatnil ještě. Stačí jeden. No. Kde jste vy, jaký kraj?
1: Já Liberec.
2: No, tak sever je můj, to je jasné. Všetci na severe volí Babiše.
1: Samozřejmě.
2: No, vidíte, tak pozdravujte ještě dá a mějte se krásně.
1: Taky pozdravuju ještě a pozdravuju taky vás.
2: Tak, výborně, já zdravím Liberec.
1: Mějte se hezky, naschle.
2: Čau lidi.
0: A já se taky loučím, Jardo, mějte se moc pěkně, naschledanou. Dámy a pánové, tak vidíte, volby, Andrej Babiš nemá jako žádnou obavu o to, že by byl nějaký problém, že by neudělal výsledek, ale samozřejmě jsou tady i další politici a další témata, pochopitelně. Například pan prezident se nemůže zúčastnit voleb, protože přijede někam na motorce, ale to jenom tak jako nabízím, děje se toho hodně, takže pokud byste chtěli na cokoliv, ale opravdu na cokoliv se zeptat vašeho politika, případně samozřejmě i nějakého toho umělce, volejte právě teď 257 400 999.
3: Posloucháte live. Buďte živě s celebritou na drátě.

0: Dámy a pánové, tohle to byly Ace of Base, 90. léta, vraťme se ovšem do současnosti naší krásné, i když možná další volající bude chtít nějak do nějaké hluboké minulosti, tak uvidíme. Dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1, kdo tam?
1: Dobrý den, tady je taky Petr a zase z Liberce.
0: No výborně, dneska Liberec vede. Tak Petře, z Liberce, koho byste vy rád?
1: Já bych se rád promluvil s panem Okamurou.
2: Ano, já vás zdravím, Petře. Takže
1: já vás taky.
2: Tady je předseda poslanecké sněmovny a samozřejmě jsem připraven na vaše veškeré možné dotazy.
1: Výborně. Furt říkáte, že jako máte jako na starost blaho lidí, aby se měli u nás dobře a že jim chcete všemožně pomáhat, je to pravda?
2: Ano, samozřejmě. Českým občanům speciálně, tak určitě ano.
1: Super, a pomohl byste mojí dceři?
2: No tak nevím, kdo je vaše dcera, s čím by potřebovala pomoci, tak povídejte.
1: Tak já vám to řeknu. Moje dcera má v pokojičku velkýho plyšovýho pandu.
2: Tak to, když slyším, tak už se mi otevírá náruč, no povídejte.
1: A
2: teda myslím na to, prosím vás, na toho plyšáka, ne na vaši dceru.
1: Strašně moc by toužila, aby se panda podíval do Číny, do místa svého vzniku.
2: No tak to je nádhera.
1: Slyšel jsem, že pan váš ministr Zuna tam má nějakou cestu, tak jestli byste to nemohl zařídit, aby toho pandu vzal sebou.
2: Prosím vás, určitě, já jsem dělal cestovku pro tady tyhle ty plyšáčky. No a protože panda tady nemá co dělat, je to migrant. No tak velice rád, samozřejmě zařídím ten převoz do té Číny. Samozřejmě otázka je, jestli teda vaše dceruška nebude potom smutná, jako... A doufám, že ne, ona si najde nějakého českého, nějakého pejska třeba, hezkého
1: ona
2: českého.
1: Ona si koupí krtečka, já myslím, že to přežije.
2: Krtečka, ano, krásný český krteček, tak to uznávám. Je sice černý, ale budiš, já jsem taky černý, ale také jsem jako Moravák, jak stehno, teda vlastně nejsem až tak černý. Ale to jsem se do toho trošku zamotal, takže důležité je, že panda samozřejmě zamíří do Číny, jo, protože tam patří.
1: Super, super.
2: No, bude vás to stát nějaký peníze, já nevím, jestli na to máte půl milionu.
1: Půl milionu našetříme, to za to stojí.
2: Výborně, no tak vidíte to, tak na to žádné dotace bohužel nemáme, takže to vám nemohu říci, ale jako já si vás tady píšu, samozřejmě já s tím mám zkušenosti, plyšáček dostane pěkně na papinka, pohádku na dobrou noc mu řeknou, jo, pěkně v čínštině hezky, takže
1: tak
2: už...
1: Tak to je no, super, dcera bude nadšená, až to řeknu.
2: No, jak se jmenuje vaše dceruška?
1: Janíčka.
2: Tak, Janičko, pozdravujte Janičku. Janičko, bude klidně spinkej i bez plyšáčka. Tatínek ti koupí krtečka českého, jo? Tak, spinkej hezky. Tak jsem takhle uklidnil, jako jestli můžete jít to pak pustit třeba.
1: Tak jo, děkuju, jste super.
2: A dobře, ale já teda, když vy si to zasloužíte, protože já, když jsem dělal s těmi plyšáky, tak jsem také slyšel různé třeba opravdu vtipné anekdoty o plyšácích. Takže třeba, víte, co takový plyšák řekne, když má depresi?
1: Nevím.
2: Jsem úplně vycpanej. Tak, jsem byl zase vtipný, takže mějte se krásně a určitě počítejte, prosím vás, pěkně s tím převozem. Já si vás kontaktuji a nemusíte se ničeho bát. Naschledanou.
1: Děkuji vám, naschledanou.
0: Já se taky loučím, mějte se krásně, zdravím do Liberce, Petře.
1: Díky, vy taky, naschle.
0: Naslyšenou. Dámy a pánové, tak vidíte, dneska to je úplně šťastné, pan Okamura zase má radost, že bude k něčemu dobrý, pošle plyšáka pandy do Číny. No, vy pokud máte taky nějaký zajímavý námět rozhovoru, tak jenom připomínám, že jsme tady pro vás až do 14. hodiny, můžete volat na známé telefonní číslo 257 403 devítky.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dámy a pánové, tohle to byly Mandraže na frekvenci 1. No a teď už zase někdo z vás, protože se nám dovolal další posluchač. A já ho vítám v našem vysílání. Tady je nedělní live, Petr Jablonský, kdo je na druhém konci?
1: Dobrý den, to pan Bedřich.
0: Pane Bedřichu, já vás zdravím. Vy voláte z Podbořan, je to tak?
1: Ano.
0: Ano, tak my už se známe. Tak Bedřichu, kdo to bude dneska? Jsem zvědav.
1: Petr Fiala.
2: Tak Bedřichu, já vás zdravím srdečně. Ptejte se, co byste chtěl ode mne vědět.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak to vidíte ve volbách?
2: Já to vidím celkem dobře. Myslím si, že určitě se najde spousta voličů, kteří by stále chtěli platy jako v Německu a proto si na nás vzpomenou. I když nevím, jestli ze Senátu nebo z komunálu se něco takového dá zařídit, no ale vy jste z těch Podbořan, že ano?
1: Ano.
2: My tam máme výborného chlapíka, jmenuje se Radek. Krásný člověk, Radek Reindl se myslím jmenuje. Já ho mohu doporučit. Co říkáte?
1: To je starosta.
2: Vidíte to, tak ten je za nás, Bedřichu. Co vy na to?
1: Za ODS.
2: Ano. A vysílá správné signály občanům.
1: Občas ano.
2: Občas, a když ne, tak co dělá?
1: Tak je našlený.
2: Aha. Tak to se mi někdy stává taky. Ano, je pravda, to jsou takové ty dvě polohy. Buď to vysílám signály, nebo jsem nasranej. No ale já doufám, že po těch volbách to tak nebude, že budeme slavit a že všechno bude dobré. A u vás v Podbořanech určitě také, Bedřichu.
1: Já si myslím, že to bude dobrý.
2: Budete taky k volbám?
1: Budu, no.
2: Výborně. A máte už taky plat jako v Německu?
1: Nemám právě.
2: Nemáte, no vidíte, tak když budete volit nás, tak ho budete mít.
1: No a hlavně říkal pan Babiš, že to nepůjde.
2: Prosím vás, pan Babiš, ten vůbec neví, co půjde a co nepůjde. Ten ví jenom, jestli půjdou peníze z Evropské unie do jeho kapsy, ten nic jiného neví.
1: Já mi to připadá, jak vyhrál ty volby,
2: no.
1: Tenkrát, tak mi to připadá úplně stejný. Žádná zvina to není, žádná zvina.
2: No tak prosím vás, změna, když to funguje a vy tam máte našeho Radka, no tak ať to pokračuje.
1: Ano.
2: Jo, takže prostě náš Radek se tam stará o ty občany. Vy to můžete říct, vy jste z těch Podbořan, tak to řekněte těm občanům.
1: Já jim to řeknu.
2: No, to je dobře. Takže jaký vy tam máte vlastně slogan? Nebo my teda, jaký tam máme slogan?
1: No, to já nevím.
2: Tak já vám nějaký vymyslím. Ať je naším starostovu opět Radek, komu se to nelíbí, jeď si políbí zadek. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Bedřichu, já vám děkuju, mějte se moc pěkně a naslyšenou.
1: Dneska.
0: Dámy a pánové, tak volby dneska jedou, to je dobře, že máte o ně zájem, uvidíme, jaká bude účast tentokrát. Každopádně se budu těšit na dalšího z vás. Volejte mi právě teď na 257 400 999.
3: Posloucháte live. Politici a showmeni na vašem uchu.

0: Dámy a pánové, tady je Frekvence 1, tohle to byl Mike Oldfield. No a já jsem rád, že další posluchač se dovolal právě v tomhletom okamžiku a jsem zvědav, s kým bude chtít hovořit. Tak dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1.
1: Dobrý den.
0: S kým pak mluvím?
1: Mirek Vyškov.
0: Mirku, já vás zdravím do Vyškova a zeptám se rovnou, s kým byste si chtěl pohovořit?
1: S panem Babišem.
2: No, dobrý den, jsem tady, tak zdravím.
1: Dobrý den, pane premiére.
2: Dobrý den, Mirku.
1: Volby od toho snad ani není pochyb.
2: Ano, ano.
1: Ale chtěl jsem se zeptat rychlovlaky, koridory, které, o kterých se stále básní a které v Česku jsou teďkom top, ale přitom dráhy železnic nejsou schopni zabezpečit ani normálné spoje.
2: No, no prosím vás.
1: Co s tím chcete vydělat?
2: Tak my tady dáváme postupně potom Fialovi to do pořádku, aby ten život tady mohl jít zkrátka v těch správných kolejích. Takže my ty vlaky to nepodceňujeme a dáváme to na správné koleje. Máme tady odborníky, já jsem odborník a můžu tady říct, že radit tady klidně. Já to vlastně všechno řídím, takže já vím, že některý vlak jede na Plze, některý jede na Brno, některý jede na naftu, takže si ho vím. No.
1: No určitě, to je všechno super.
2: No, takže musíte ale nám... A co chcete, chcete dostat, nebo co? Kam jedete?
1: Ale důležité je, aby vlaky z Bohumína přes Výškov zastavovali na hlavním nádraží v Brně.
2: No a kde jako zastavujou?
1: Protože oni zastavují v Židenicích. České dráhy.
2: Okay. Já náhodou vím, že mám, prosím vás, já mám Globus, takže vím, že Židenice jsou taky Brno. Jako.
1: No jo, ale cestující, kteří potřebují pokračovat dál na Prahu, tak mají problém se dostat.
2: No, a jsou chudáci.
1: České dráhy si jezdí nejšpinavějším vlakem Šumperk, jo.
2: No, tak já bych poradil,
1: na hlavním nádraží.
2: Já bych poradil Brňákům, ať na Prahu vůbec nejezdí. No, tady nikdo nás ani nevolí, takže kašlete na Prahu, nejezděte, Brňáci, nejezděte na Prahu.
1: Co? A do práce musíme jezdit.
2: A vy musíte jako do práce jezdit do Prahy, nebo co?
1: No, určitě.
2: A proč jako?
1: No, protože tam pracují.
2: A v Brně nemáte práci, nebo co?
1: A v Brně není práce.
2: Prosím vás, jak je to možné?
1: No, no protože Brno je Brno.
2: Aha, to jste řekl dobře. Brno je Brno. No, tak já vím.
1: A pan
2: no.
1: Grulich, který se tam, doufejme, nedostane.
2: No.
1: Tak potom by to mohlo jít.
2: No prosím vás, já samozřejmě vím, že Brno je Brno a máte tam jako hezké věci, a vím, že třeba máte tam taky tu, jste mi teď říkali, že tam je jedna taková ta velmi významná, možná nejvýznamnější stavba v Brně. Víte, která to je? No.
1: Nevím.
2: No, výpadovka na Prahu. No. Takže si kupte auto, teď mám opravili dálnici, tu D1, to jsem opravil, no tak se tam starte autem. No, a je to, vyřešili jsme to.
1: Určitě jsme to vyřešili. 45 no. minut stát v koloně z Prahy do Brna, nebo obráceně.
2: Ne, tam nejsou žádné koloně, to není pravda.
1: Super.
2: To je antibabišismus, není to pravda.
1: Ne, no? Já vám fandím.
2: No, tak to díky. To díky.
1: Já vám fandím. Akurát ty zprávu železnic nakopejte někam, aby
2: dobře.
1: Vlaky neodklonovaly zbytečně a ty, co můžou odklonit, České dráhy můžou odklonit.
2: Dobře, takže já si, že jste náš příznivce, já si to píšu, nakopat do zadku koho? Do tu železničnou zprávu.
1: Ano, co?
2: Jo, to já umím kopat do zadku.
1: No, tak upřímně, příjemně, jo?
2: Výborně, tak jo. Nebojte se, my to dáme do pořádku, zase bude líp a o víkendu víte, co tam máte hodit, jo? Do té urny.
1: No tak to my víme už dávno.
2: No, tak vidíte. My se domluvíme. Tak vám přeji šťastnou cestu do krásné budoucnosti. Naschledanou.
1: Naschle. Mějte se krásně.
0: Já se taky loučím. Zdravím do Vyškova. Naschledanou.
1: Naschle.
0: Dámy a pánové, tak dneska pan premiér podruhé odpověděl na důležitou a palčivou otázku. Vidíte, že se vůbec nevyhýbal odpovědi, vymyslel řešení, protože pan Babiš prostě vždycky řešení vynalezne. No, máme samozřejmě ještě spoustu času, přátelé. Volejte mi, určitě i vás napadne nějaký politik, nějaké téma, které jsme tady ještě neprobrali a které se třeba v týdnu probíralo. Můžete se zeptat jak nějakého politika, tak třeba nějakého umělce. Je to jenom na vás. Zopakuji, telefonní číslo sem k nám je 257 4. 0800 400 999.
3: Posloucháte Live. Jak se do rádia volá, tak se hvězda ozývá.

0: Dámy a pánové, tak tohle to byla Kate Ryan na Frekvenci 1. Nedělní live je pořád, kde si můžete povídat se známými osobnostmi, speciálně politiky. No, uvidíme, protože dneska teda politici vedou jednoznačně, co další posluchač, jestli si taky dá nějakého politika nebo političku. Tak dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1, s kým pak mluvím?
1: Dobrý den, tady Zdeněk Rohatce u Roudnice.
0: Zdravím, Zdeňku. Když se jenom si malinko stlumit rádio.
1: Ano, už to mám.
0: Výborně. Tak Zdeňku, s kým byste si rád promluvil a o čem?
1: Chtěl jsem původně mluvit s panem Babišem nebo s panem Okamurou, ale...
0: Oni tady už dneska byli všichni, no. Tady byl dneska nával.
1: No, abych to zkrátil, tak...
0: tak možná někoho jinýho klidně.
1: Protože to umíte úplně perfektně, zvážím a to tak být jako ještě Ringo Čecha, protože to je takovej staročech.
2: Ano, já jsem, cože jsem si říkal, staročech?
1: Jů.
2: No tak staročech, to mě moc netěší staroč, já jsem mladočech furt, i když mám nějaký věk, ale pořád se cítím jako mladík, ale nebudem to rozebírat.
1: Tak Ringo, můžeme... Je 70, jo, jsem v důchodu, můžeme si tykat?
2: Určitě, tak já jsem Ringo, ty jsi kdo?
1: Zdeněk.
2: Zdeněk, tak Zdeňku povídej, co tě trápí, prosím tě?
1: To mě trápí akorát tato politická situace a tohle, a vím, že ty máš na všechno takovej brutálně pragmatický názor. Tohleto, tak bych
2: no,
1: jako
2: teď
1: chtěl...
2: mám rozhodně pragmatický názor na tvůj signál, protože tě moc neslyším. Nemáš tam, jdi někam na signál, člověče.
1: Jsem venku na zahradě.
2: Na zahradě? Ty jsi jak Fiala, který hledá marně signál.
1: No jo, to je ale šmoula. To je,
2: a teď už tě slyším. Mám. Tak povídej, teď tě slyším, tak naklaď na mě otázku.
1: No to je právě to, že zaplať pánu Bohu, že všechno se změnilo k dobrýmu vůči této vládě a tady len s těm mínkám, protože ten Fiala, jo, jedno záviťáci, já jim tak jednoduše říkám.
2: Zase jo. Ti to ten Fiala kazí a ruší ti signály.
1: Ježišmarja.
2: Ale musíš to říct rychlejc, já ti řeknu, až budeš na signálu a vysyp otázku.
1: Už, teď jsem zase popošel,
2: tak,
1: dobrý.
2: Tak, super, no a povídej, ptej se.
1: Tam se.
2: To už bude zase pozdě. No. Popojdi a ptej se rychle, nějakou otázku mi dej.
1: No, mám tuhle tu jedinou otázku. Jaký máš názor, Ringo, teďko na tuhle tu Babišovo a Okamurovo vládu, protože já jim strašně fandím, protože mně to připadá, že jsou to féroví a jako hluboce založený lidi.
2: Aha, tak už jsem pochopil, proč jsi ztratil signál. No, hele, malinko se v tom ztrácíš, ale já ti řeknu takhle. Já jsem nikdy žádný vládě extra nefandil, ale prostě dívám se na každý problém komplexně. Takže nevím, co tě třeba trápí konkrétně, nebo co bys si pochválil, nebo co bys naopak... Rozumíš, já nebudu kritizovat přece tady plošně.
1: No jasně, já nechci plošně, ale konkrétně tohleto teďko tak třeba udělalo zase tady ten vůči tomu upravení cen tomu benzínu a veškerým tohletom. A
2: no je to prostě... krásný, ty ceny jsou příšerný, ale zase na druhou stranu, hele, vezmeš stojan, jenom na sebe trošku chrsneš a hnedka voníš něčím drahým. A vůbec si nemusíš kupovat žádnou voňavku, to je přece výhoda.
1: To je úplně grandiozní, protože já stejně tankuju za 500, to vůbec netíží, že jo?
2: No, přesně tak, ježišmarja, musíš na tom vždycky vidět tu pozitivní situaci. Když se dneska můžeš chlubit, jako, jo, že někdo říká, že jede do Chorvatska, to ty můžeš říct, já jedu na čerpačku a je sláva, hurá, máme tady boháče. A natankoval jsem plnou, podívej, tady můžeš si vzít účet, no budou z tebe všichni úplně vyřízený.
1: Oni jsou ze mě vyřízený, no.
2: No to se nedivím. No.
1: Protože já tady přeču s těma svýma názorama, protože oni mají takový ještě ty postkomunistický myšlení a to mě vyloženě uráží.
2: No a ty máš demokratický myšlení.
1: Samozřejmě.
2: No to je dobře, tak to je Babiš, ten tvůj pravej kůň.
1: No, A potom to
2: nebo,
1: je...
2: nebo ty jsi jeho pravej kuň. To je otázka, z jakého pohledu se na to díváme. No. Ale na druhou stranu, když mluvíš o tom, o té zdražování té nafty, tebe to tam zase škrábe v tebe, u tebe. Ty už ses tam totálně ztratil v signálu.
1: Jsem furt na stejném místě, tak to jsou nějaký přehánky, nebo co?
2: Nevím, kdo ti to ruší, prosím tě. Chtěl jsem říct, že... Hele, myslím, že my se už moc neslyšíme, ale chtěl jsem to uzavřít přátelsky, protože podívej se, když začala ta válka na Ukrajině, tak to bylo taky drahý, to všichni zvali. Rozumíš, že prostě Babiš zval, proč to Fiala nezastropuje? No a teď zase naopak, že jo? Teď zase má problémy Babiš a zase křičí Fialovci, ne, a dneska už Kupkovci. No takže, hele, svět je těžký, rozumíš? Ale my dva to rozhodně nevyřešíme. Každopádně jediným nejlepším řešením je úsměv.
1: No ten mám.
2: Máš ho?
1: Mám ho a při tom věku jsem forever Janku. To.
2: To je dobře, že ho máš. Signál nemáš, proto se s tebou loučím, měj se krásně a zase někdy zavolej, ale jdi někam jinam, jdeš na zahradu.
1: OK, děkuju pěkně.
2: Měj se. Ahoj.
0: A já se taky loučím, mějte se nádherně, hezkou neděli. Díky, nashledanou. Dámy a pánové, nedělní live pro tentokrát končí. Já vám moc děkuju, že jste poslouchali, že jste se aktivně zúčastňovali. A musím říct, že já jsem si to s váma dneska užil, tak doufám, že i vy se mnou taky. Přeju vám krásný zbytek neděle, hezký celý příští týden a budu se na vás opět těšit tu příští neděli tady od 13 hodin. Nedělní live opět začne. Mějte se krásně. Žijte svůj life skvěle a ahoj.

0: legendární Rick Astley na frekvenci 1, kde se chystá Pink, taky budou Miraj, anebo Kylie Minogue, ale nejdřív pojďme na zprávy.
1: 14 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Zprávy s Honzou Lomolkou.
2: Hezké odpoledne, vláda se vrátí ke snižování počtu míst. Český horolezec zemřel v Alpách, ale Ečka postoupil v Tokiu do semifinále. Vláda se během několika týdnů vrátí k projednání návrhu na snížení počtu pracovních míst na ministerstvech o desetinu. Podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka by se ale počet pracovníků neměl snížit jednorázově k 1. lednu, ale postupně v průběhu příštího roku, řekl v pořadu Poledne s Moravcem. 36-letý Čech v sobotu zahynul při horolezeckém výstupu na Rakouskou horu Grosses Ochsenhorn v oblasti Salzburska poblíž hranice s Německem. Při snaze uvolnit cestu dvěma horolezcům, kteří sestupovali z hory, se chytil skalního bloku, který se náhle odlomil. Muž se podle sdělení rakouské policie z neděle následně zřítil zhruba 100 metrů a utrpěl smrtelná zranění. V Českém Švýcarsku začala stavba turistické cesty spojující mezní louku s Meznou, která je částí obce Hřensko. Návštěvníkům umožní vyhnout se chůzi po silnici. Pokračuje mluvčí zprávy Národního parku Tomáš Salov.
3: Těleso té cesty už dnes vede lesem a naváže na tu pěšinu, která se také dočká úprav, a to zejména ohraničení ze stran, aby ta cesta byla pro návštěvníka jasně viditelnou.
2: Z mezní louky se tak lidé dostanou bezpečněji k návštěvnickým cílům v okolí. Ruská armáda opět zautočila na severní most v Kyjevě, oznámil starosta města Kličko. Stalo se tak v době, kdy je na neohlášené návštěvě ukrajinské metropole německý kancléř Merz přicestoval den poté, co Moskva vyzvala diplomaty k opuštění města. Český tenista Jiří Lehečka na turnaji v Tokiu porazil Adolfa Daniela Vajecha z Paraguaje a po výhře 2x6-1 postoupil do semifinále. V něm ho čeká Valentin Vacherot z Monaka.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší a teploty, no dneska taky. Já už mluvím o zítřku, vidíš to. Dneska taky 19 až 23.
4: Takže zítra taky tak.
0: No a teď doprava.
4: Výborný.
1: Frekvence 1. Doprava.
4: Někdy je potřeba si to umět pomenovat, ale a jasně určit, kdo to
0: doprava,
4: bude.
0: Přesně, doprava je teď. Teď tady Honza.
5: Se sílícím provozem na Prahu se začíná vytvářet zdržení okolo 5 minut na dálnici D1 v úseku dopravního omezení u mostu Šmejkalka. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
0: Mára Malášek je s vámi dál a ty nejsi dopředu, ne? Ty jsi tady až teď. Nepřeskakuješ jako já.
4: Ne vůbec, to já tady vydržím úplně až do samého konce, až do 12. hodiny. No až na Silvestra.
0: Já ne.
4: Ale proč ne, co je? To bys tady nelíbí, ty tady nejsi rád.
0: Jako do Silvestra bych to nedal.
4: Ale to se tady pak může pít a jíst chlebíčky ve studiu.
0: To dělám každý den.
4: Aha, takže už mi oko je to tady zamačtěný.
1: To nejlepší z muziky
6: a Marek Malášek.

0: tu nejlepší muziku se s vámi na vlnách Frekvence 1 samozřejmě podělíme. Rockset, já už chystám také Mirai anebo Kylie Minogue a nebude chybět ani Joshua Kedison. Ale nejdřív pojďme taky nakousnout akce, které se budou konat o příštím víkendu. Tak mezinárodní mistrovství závodu automobilů do vrchu, to se pojede v Brně. No a to v termínu od 10. do 11. 10. Taky nezapomeňte, že v Praze na Břevnovském posvícení je vždycky spousta lidí, takže čím dřív tam vyrazíte, tím víc toho budete moct ochutnat a taky se víc potočit. Nezapomeňte taky na krumlovský vodácký maraton, který se popluje v Českém Krumlově, no a festival dřeva, tak ten bude hostit Ostrava. No, tak to víte, příští víkend bude den v lese 2026, tak by byla škoda, kdyby to právě v Ostravě neoslavili.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: frekvenci 1 Soul Sisters, máme půl třetinu, nejvyšší čas, aby jsme překontrolovali taky silniční tahy, no, když už se teda vrháte na cesty někteří.
1: Frekvence 1 doprava.
2: Se sílícím provozem na Prahu se začíná vytvářet zdržení okolo 5 minut na dálnici D1 v úseku dopravního omezení u mostu Šmejkalka. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Američanka dělá zdarma sousedům snídaně a úřady jí to zakázali. Co vy na to?
4: No, to je zločin vůči tý sousedce.
3: Oni tvrdí, že ta její kuchyně nesplňuje normy, nějaký hygienický a tak. Jo, ale ona jim to dělá zadarmo. Ale pozor, já ji nechápu. Tam je 300 obyvatel a prej pro všechny dělá snídaně.
4: Pro všechny?
3: Jo.
4: Teď jde o to, jaká je tam úmrtnost.
3: Jo, tak.
4: Jestli od té doby se jim vaří, se nezvedla.
3: Aha.
4: Protože by se dalo vysvětlit, proč jim zadarmo vaří. Že chce trošku se podívat do těch vyprázdněných bytů, kde si dali poslední oběd a pak už je nikdo neviděl. Ale tak je tam samozřejmě pozoruhodný, že pro tolik lidí vaří. Druhá věc je, že tam pak už to kritérium, jestli to odpovídá těm hygienickým předpisům, trochu důležitý je. Můžete způsobit epidemii celý vesnici nebo městu. A mě, když někdo takhle vaří a mám takový sousedy taky, tak to jsou mý největší přátelé. Já mám s tím úctu a vděk. Jako bezmeznej úplně.
3: Jo, no, ale no, ty vaří jenom pro vás, co?
4: No pro sebe a jo. Někdy i pro mě, jo. Ale to jsou nejlepší z mých sousedů.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

Freddy Mercury na vlnách Frekvence 1 a zároveň připravený éter pro chlapíka do další hodiny, kde bude celému vévodit a královat Luis Capaldi.

0: a v neděli už vůbec ne. Podobně jako zprávy.
1: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy s Honzou Homolkou.
2: Hezké odpoledne. Český horolezec zemřel v Alpách. V Praze hoří sámoška. Oktoberfest byl rekordní a dneska končí. 36-letý Čech v sobotu zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosses Ochsenhorn v Salzburgu poblíž hranice s Německem. Při snaze uvolnit cestu dvěma horolezcům, kteří sestupovali z hory, se chytil skalního bloku, který se náhle odlomil. Muž se podle sdělení rakouské policie z neděle následně zřítil zhruba 100 metrů a utrpěl smrtelná zranění. Praze 6 na sídlišti Dědina nedaleko ruzinského letiště odpoledne vypukl požár v samoobsluze. Hasiči kvůli němu vyhlásili druhý ze 4 stupňů poplachu. Zaměstnanci a podle mluvčího prodejnu evakuovali a nikdo se nezranil. Mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest navštívilo letos rekordních 7,4 milionu lidí. Na závěrečné tiskové konferenci to řekl hlavní pořadatel Christian Scharpf. Návštěvníci vypili 6,7 milionu litrů piva. Největší lidové slavnosti na světě po 16 dnech končí. Německo poskytne Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské invazi, zbrojní balíček v hodnotě 1 miliardy eur a dodá jí také energetickou pomoc ve výši 350 milionů eur. Podle agentury Reuters to oznámil spolkový kancléř Friedrich Merz, který přijel na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Hokejisty Komety Brno posílil kanadský obránce Aaron Erwin, který před začátkem extraligy předčasně skončil v pražské Spartě. 30-letý rodák z Edmontonu, který v sezóně 24-25 vytvořil s 21 brankami v základní části nový rekord mezi obránci v samostatné české extralize, podepsal v novém působišti smlouvu do konce sezóny s opcí.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 19 až 23.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A dopravu nám poví tu aktuální na Frekvenci 1 Honza.
3: Se sílícím provozem na Prahu se začíná vytvářet zdržení okolo 5 minut na dálnici D1 v úseku dopravního omezení u mostu Šmejkalka. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
2: Tolik zprávy po 15. hodině s vámi i dál Marek Malášek.
0: Přesně tak, podíváme se na muziku. David Guetta, taky Sebastian Cranberries, Luis Capaldi, Týmno, je toho víc než dost, tak ať jsme to zbytečně, jak se u mě občas stává, neprokecali. Ty se toho, myslím, dvakrát byl, když se to stalo.
2: No proto mlčím.
0: Já se omlouvám. Pane Homolko, pardon.
4: To nejlepší z muziky. A

0: Irší Cranberries, skupina, která se dala dohromady v 89. a vydrželo jim to až do roku 2019, to vidíte. Někdy takové přátelství opravdu vydrží hodně, hodně dlouho. Dost podobným přátelstvím také možná oplývá naše dvojice poradců, Kolečko a Suchánek, kteří zodpoví vlastně, dalo by si říct, veškeré vaše otázky. Takovým svébytným způsobem, takže pokud vás něco trápí, něco palčivého, něco, co už dlouho vám leží na srdci a nemůžete tomu přijít na klop nebo to rozseknout, třeba nějakou při mezi kamarády, tak jim klidně napište na cože zavináč frekvence1.cz. No a třeba, kdo ví, poradu na váš problém nebo na vaše trápení za malý moment uslyšíte i v éteru.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz
2: a už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Když uvidíte Albert.
4: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: taky Modern Talking. Za dvě minuty bude půl čtvrté. No, jak to poznat, kdy se z vás dělá vaše tělo legraci, tak s tím vám poradí Michal Suchánek a Petr Kolečko. Ale jak to vypadá na silnicích, to s tím nám poradí Honza.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Se zdržením asi 15 minut počítejte na dálnici D1 v úseku dopravního omezení u mostu Šmejkalka ve směru na Prahu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: Když se člověk lehne na záda a zvedne nohy nahoru, proč se mu po chvíli začne chtít smát nebo kašlat? Je na to nějaký důvod nebo si tělo jen dělá srandu? Petr 39 Ústí nad Labem.
4: Tak Petře, zaplať pánbu, že vám se chce smát nebo kašlat, a to úplně jiný jako.
3: Co se chce tobě?
4: No, jako jestli Petr to pouští horem, ten smích a tohle, tak já...
3: Ne, ne, on to pouští spodem horem.
4: Jo, on má...
3: Že vyhodí, že vydáš nohy nahoru. Tak tam nebo to jestli jde do svíčky, no jestli jde do svíčky, nebo jestli udělá jenom ten jako
4: takže jas... myslíš, že se umí smát i tímhle tím druhým koncem?
3: No, jsem, a kašlat.
4: Já mám kamaráda, jmenuje se Roman Holý, hraje z Monkey Business.
3: No, a ten umí co?
4: On umí hrát melodie.
3: Jo, a nekašle teda spodem.
4: Ne, a zahraje ti melodie a umí a vím,
3: jo, počkej, jako spodem.
4: No jasně.
3: Aha.
4: A dělal nám bitvy o Berlín třeba. Jako určitě umí na flétnu, zobsovku, příčnou, to jako by se o něm ví. Jako...
3: Fagot asi.
4: Ježíš, no. No tyhle ty dejchací nástroje, jak se říká.
3: To je skvělý, tak Romana zdravíme těmhle.
4: Romana, těma přijet někdy zahrát.
1: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
5: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. And through it, oh, she offers me protection. A lot of love. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Opět Radeček na vlnách Frekvence 1. Do další hodiny Bruno Mars, Nightwork anebo Unique 2.
1: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Zprávy s Honzou Homolkou.
2: Hezké odpoledne. Norové ukončili pátrání po Češích. Vláda bude řešit zaměstnance ministerstev a Rusko zaútočilo zase na most v Kyjevě. Norská policie v tomto týdnu ukončila pátrání po trojici pohřešovaných Čechů. Jejich loď se v polovině září na západě Norska převrátila. Informuje veřejnoprávní stanice NRK s tím, že ač se těla nenašla, policie muže považuje za mrtvé. Na palubě rybářského plavidla byly v době neštěstí čtyři Češi. Jedno tělo záchranáři nalezli, po zbylých třech neúspěšně pátrali. Vláda se během několika týdnů vrátí k projednání návrhu na snížení počtu pracovních míst na ministerstvech o desetinu. Podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka by se ale počet pracovníků neměl snížit jednorázově k 1. lednu, ale postupně v průběhu příštího roku. Řekl to v pořadu Poledne s Moravcem. Na hranici občanských nepokojů je nyní válka o čerpání vody na okraji Hradce Králové. Lidé berou právo do vlastních rukou a likvidují majetek rivala.
3: Celý problém je kvůli čerpání vody z rybníka ve Svobodných dvorech. Místní si dlouhodobě stěžují, že jim kvůli tomuhle odběru vody klesá hladina ve studnách. Když se stížností neuspěli u úřadů a ty naopak povolili několikanásobně vyšší odběr, vzali zdejší lidé spravedlnost do vlastních rukou a zemědělcům poškodili hadice i čerpací agregát. U některých domů se pak objevují vzkazy jako opsané z mafiánských románů. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Ruská armáda opět zautočila na severní most v Kyjevě, oznámil starosta Kličko. Stalo se tak v době, kdy je na neohlášené návštěvě ukrajinské metropole německý kancléř Friedrich Merz. Přicestoval tam den poté, co Moskva vyzvala diplomaty k opuštění města s tím, že se na něj chystá masivně útočit. Český tenista Jiří Lehečka na turnaji v Tokiu porazil Adolfa Daniela Vajecha z Paraguaje. Po výhře 2-6-1 postoupil do semifinále. V něm ho čeká Valentán Vašeho z Monaka. A Sara Bejlek ve třetím kole turnaje v Pekingu odvrátila Naomi Osakové z Japonska 4 matchboly. Nakonec ale prohrála 6-7 a 4-6.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Aktuálně je jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty mezi 19 až 23 stupni.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má Honza.
4: Se zdržením asi 15 minut počítejte na dálnici D1 v úseku dopravního omezení u mostu Šmejkalka ve směru na Prahu. A zvýšenou opatrnost dejte při projíždění kolem dopravní nehody na dálnici D8 na 38. kilometru ve směru na Prahu. Tady je to ale bez zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
0: Kam vyrazíme s Janou a Mírou na výlety? No do 15 minut se společně podíváme na další díl jejich společného podcastu Jana a výlety na Míru, kterým to bude směrem... Dejte mi chviličku, dozvíte se. Do té doby mějte krásnou neděli.
5: To nejlepší z muzeí.

0: Ornon Blondz na frekvenci 1, kde se společně podíváme taky na další díl podcastu Jana a výlety na míru. Listopad je tu už za pár týdnů a s tím taky spojený svatý Martin na bílém koni. A samozřejmě i první mladá vína. V nové epizodě podcastu Jana a výlety na míru se proto vydáte na svatomartinské slavnosti napříč Českem. Začínat budeme v Brně, vezmeme to pěkně přes Uherské Hradiště a kde se bude končit, no nechte se překvapit. Je dost pravděpodobné, že v Praze, matce všech měst. Tak si tento díl najděte na tradičních podcastových platformách anebo třeba taky na našem webu frekvence1.cz.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel různé druhy za 399,90 a Bref, WC blok různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.

Na frekvenci jedna z té nejlepší muziky Europa, já už dál můžu nabídnout taky Katy Perry, Krištof a nebo Tinu Turner. Tak buďte s námi a užívejte krásné nedělní odpoledne.

0: Tina Turner, dejí pámbu ječnou s Rumem na frekvenci 1. Honza Homolka už pomalu, ale jistě chystá zprávy. Ještě taky v rychlosti koukneme na počasí a po něm se přidá doprava. A do té doby ještě Miley Cyrus, Marek Ztracený, a nebo si myslím, že se vejdou i Blondie a Milli Vanilli. Tak buďte s námi a mějte krásnou neděli.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Český horolezec zemřel v Alpách. U Chlumce skončilo dálniční omezení a Oktoberfest byl rekordní. Dneska končí. Hezké odpoledne přeje Honza Homolka. 36-letý Čech v sobotu zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosses Ochsenhorn v Salzbursku poblíž hranice s Německem. Při snaze uvolnit cestu dvěma horolezcům, kteří sestupovali z hory, se chytil skalního bloku, který se náhle odlomil. Muž se podle sdělení rakouské policie z neděle následně zřítil zhruba 100 metrů a utrpěl smrtelná zranění. Silničáři odpoledne po měsíc trvající opravy otevřeli 7 kilometrů dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou na Hradecku. Omezení na dálnici skončila. Stavbaři mezi 55. a 62. kilometrem dálnice nákladem 125 milionů korun vyměnili vozovku v obou pruzích ve směrech do Prahy i do Hradce Králové. Mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest navštívilo letos rekordních 7,4 milionů lidí. Na závěrečné tiskové konferenci to řekl hlavní pořadatel Christian Scharpf. Návštěvníci vypili 6,7 milionů litrů piva. Největší lidové slavnosti na světě po 16 dnech končí. Spojené státy chtějí do konce října uspořádat na technické úrovni třístranné jednání s Ukrajinou a Ruskem o možnostech ukončení války. Podle agentury AFP to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten už na konci září informoval, že Spojené státy jako možné dějiště třístranných jednání navrhují Spojené arabské emiráty. Hokejisty Komety Brno posílil kanadský obránce Aaron Erwin, který před začátkem extraligy předčasně skončil v pražské Spartě. 30-letý rodák z Edmontonu, který před dvěma lety vytvořil 21 brankami v základní části nový rekord mezi obránci, podepsal v novém působišti smlouvu do konce sezóny s opcí.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Odpoledne je i nadále slunečné a jasné nebo polojasné. Nejvyšší teploty se pohybují kolem 20 stupňů.
0: Doprava.
1: A aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Honza.
2: Se zdržením asi 15 minut počítejte na dálnici D1 v úseku dopravního omezení u mostu Šmejkalka ve směru na Prahu. A zhruba to samé zdržení naberete, pokud do Prahy cestujete po dálnici D11, konkrétně v úseku dopravního omezení mezi 42. až 25. kilometrem, kde se navíc stala dopravní nehoda na 40,5. kilometru. Další nehoda se míjí na dálnici D8 na 38. kilometru ve směru na Prahu. Tady je to ale bez držení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
3: Muziku dodáme a pro pondělní hru taky dost velké peníze. Kdo má tip na to, jaké poslední slovo nám tady nechala skupina Čochomor? Volární vysílání u Lubky s Mírou správně trefuje a bere pořádný balík. Takhle jednoduché to je. Kolik je ale v balíku, to společně nakousneme už do 15 minut.
4: To nejlepší z muziky
0: a Marek Malášek.

0: Roxette bude i George Ezra, zkrátka ta nejlepší muzika je na frekvenci 1 jako doma a úplně nejlepší jako nedělní společník. No a pokud pasete po banku posledního slova, no tak směle do toho, přátelé. Poslední slovo nám tady zanechala kapela Čochomor, František s Karlem, a pokud máte tip na to, co by to mohlo být, no tak ono mít na kapse takový třicetník, když to řeknu fotbalovou terminologií, tak to už je poznat, nejenom na dobré náladě, ale taky na jisté lehkosti bytí. No u Lupky s Mírou budete mít šanci tento balík získat, stačí se dovolat, dobře tipnout, no a dukáty se sypou tak jako muzika frekvence 1.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: u sebe da si to sama. Seber si to sama.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

0: Frekvenci 1 Bee Gees budou i Mandraže a s Janem Krausem, tak s tím se zaměříme na svolávací akci kvůli šroubům. U které značky, o tak to už chtěl Honza Kraus, ať nechám na něj. Tak dávejte dobrý pozor.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: 4 miliony aut, včetně škodovek, do servisu. Volkswagen hasí obří průšvih. Co je na to?
3: Ale kvůli čemu?
2: Je tam nějaký vadný šroubek z systému řízení.
3: Jo, vadný šroubek, no tak to se stává těm firmám. To samozřejmě katastrofa. U Volkswagenu je to překvapení, protože mechanická část, jak zdůrazňuju, mechanická část pro německý a český firmy nikdy problém nebyl, ale softwarová část bude pro německý firmy vždycky problém naopak. To budou taky svolávačky.
2: Jo, takže nejdřív.
3: I když tam nemusíte svolávat, tam to můžete aktualizovat na dálku. Ale koukal jsem, že oni dělají svolávačky na aktualizace, což je vizitka softwarový zaostalost.
2: Aha.
3: Ale to se netýkalo týhle kamu. To je jiná, ale taky německá značka.
2: No, ale 4 miliony, to mě přijde jako strašně moc.
3: No, tak když se tohle zjistí, tak ono jde o to, že je to něco, co způsobuje nebezpečný element a ta automobilka by nerada se dostala nějakým, ale tak to chápu, no. A ono zase, když to posčítáte, že to bude po celé Evropě, no tak ono se to nezdá, ono těch aut je hodně a budou jim všem vyměňovat šroubek, no.
2: Jako je jeden malej šroubek.
3: No to stačí, no. To je éra, kdy auto bylo technické zařízení strojařů, tak končí. Přichází éra, jako je mobilní telefon. Umí ho vyrobit kdekdo. Ale jak ti to chodí? Jaký máš systém? A to u telefonu jsou jen dva. Tady bude asi víc. Wow. No a znáte to, seklo se to. Si to představte v autě. Seklo se to.
4: Jan Kraus a Blondýna.
1: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: O tu nejlepší muziku se s vámi budeme dělit samozřejmě na Frekvenci 1 a rádi. No a Honza Homolka, tak ten se v celou zase podělí o další čerstvé zprávy. Taky na to si počkejte a mějte krásnou neděli s Frekvenci 1.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Norové ukončili pátrání po Češích. Vláda bude řešit zaměstnance ministerstev. Rusko zaútočilo opět na most v Kyjevě. Hezký podvečer přeje Honza Homolka. Norská policie v tomto týdnu ukončila pátrání po trojici pohřešovaných Čechů. Jejich loď se v polovině září na západě Norska převrátila. Informuje veřejnoprávní stanice NRK s tím, že ač se těla nenašla, policie muže považuje za mrtvé. Na palubě rybářského plavidla byli v době neštěstí 4 Češi. Jedno tělo záchranáři nalezli, po zbylých 3 neúspěšně pátrali. Vláda se během několika týdnů vrátí k projednání návrhu na snížení počtu pracovních míst na ministerstvech o desetinu. Podle místopředsedy hnutí ANO a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka by se počet pracovníků neměl snížit jednorázově k 1. lednu, ale postupně v průběhu příštího roku, řekl v pořadu Poledne s Moravcem. Lanovky v Orlických horách postupně zastavují provoz. Začíná příprava na zimní sezonu.
3: Svůj provoz tak ukončila například lanovka v Říčkách, ale také lanovka v Orlickém Záhoří. Provozovatelé potvrdili, že musí vše připravit do chvíle, než začne chumelit. Částečně omezili provoz také v Deštném, kde se teď svezete už jen v pátek odpoledne a v sobotu a v neděli přes den. V části Orlických hor spadající pod Pardubický kraj je možné se své lanovkou v říjnu ještě o víkendech v rezortu Buková hora a denně na Dolní Moravě. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Ruská armáda opět zaútočila na severní most v Kyjevě, oznámil starosta Kličko. Stalo se tak v době, kdy je na neohlášené návštěvě ukrajinské metropole německý kancléř Friedrich Merz přicestoval tam den poté, co Moskva vyzvala diplomaty k opuštění města s tím, že se na něj chystá masivně útočit. Vítězem závodu Zlatá přilba v Pardubicích se stal český jezdec Jan Kvěch. Po 9 letech tak ukončil čekání domácích závodníků na triumf v nejstarším plochodrážním podniku světa.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Také zítra nás čeká babí léto a příjemné počasí, bude polojasno a teploty kolem 20.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Honza.
4: Se zdržením asi 15 minut počítejte na dálnici D1 v úseku dopravního omezení u mostu Šmejkalka ve směru na Prahu. Asi 25 minut se nabírá před dopravní nehodou na dálnici D10, která se stala na 3. kilometru ve směru na Prahu. A půl hodiny se popojíždí v koloně na dálnici D11. Tady jde o úsek dopravního omezení mezi 42. až 25. kilometrem ve směru na Prahu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
5: O tu správnou, respektive nejlepší hudební kulisu se vám postará Frekvence 1 a taky se postaráme o blahopřání. Svátek má dnes František, ale kdo ve vašem okolí třeba slaví narozeniny a vy jste mu zapomněli popsát, no tak směle do toho, pojďte mi napsat, no společně to vyžehlíme. Co vyžehlíme? My to vyšperkujeme, tu gratulaci. To budete koukat. Tak pojďte na to.
6: To nejlepší z muziky
1: a Marek Malášek.

0: na to, komu dnes popřát k svátku. Tak svátek má dnes František. Toto jméno se vykládá jako oštěp nebo jako svobodný muž. Nositelů je v České republice 122 tisíc, tak pánové, všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Potom má dnes taky ze slavných narozeniny Susan Sarandon 80 slaví, Matouš Ruml 41 a Vašek Neužil 47. Ale dnes slaví kulatiny taky naše věrná posluchačka Veronika Kopová, které přejeme jen to nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Aspoň takto nám to tady sepsal její věrný poddruh Mára. Tomu se připojuje celý ansábl Frekvence 1 a nesmíme zapomenout poblahopřát taky Michaele Vozíkové, která taky dnes 4. října na Den zvířat slaví svoje narozeniny. Tak doufám, že všichni zmínění slyšeli své blahopřání, no a že jim to aspoň trošičku vylepšilo ten narozeninový den, potažmo neděli.
1: Znáš ten pocit, když...
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: Michael Jackson na vlnách Frekvence 1, kde za malý moment očekávejte taky Činacky a jejich Kapradí. No a pokud byste potřebovali zodpovědět otázku, na kterou už dlouho nemůžete najít odpověď, jako třeba tito pánové dnes vysvětlí, respektive teď vysvětlí to, proč je důležité držet jazyk za zuby a jak je to vlastně fyzicky možné nebo nemožné.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Můžete mi vysvětlit, proč se říká držet jazyk za zuby? Jak ho mám držet za zuby, když je jazyk před nimi? Marcela 52 Písek.
3: Tak je to asi jako v úhlu pohledu, že jo? Že třeba já, když tebe vidím, tak ty máš jazyk za zuby.
2: Ale z mého pohledu ho mám před zuby.
3: Jo?
2: Tak. No, ano, nejdřív mám jazyk a pak zuby. To znamená, že z mého pohledu je to před zuby.
3: Jo, jasně, no. Ale jakoby směrem dozadu před zuby. Já mám pocit, když se řekne před zuby, takže ho mám jako ven.
2: Jako ven.
3: No.
2: No ale z tvýho pohledu máš, tam taky o to, jestli máš oči dál než jazyk.
3: Jo, že tam je ta hrana.
2: Ta hrana přesně ta, tak, jako no.
3: Optický zlom.
2: No a říká se to asi proto, že z pohledu toho druhého je to vždycky za zuby.
3: Jo.
2: Když mlčí. Z mého pohledu ty, když mlčíš, tak ho máš za zuby, takže proto se to říká.
3: Jinak bych jako, to je jedno, Peťo, protože to je o tom, že nemáš vyzradit tajemství, že jo?
2: Přesně tak.
3: Je to na šakle, tak to taky takhle.
2: A když máš drž jazyk před zuby, tak to je vyslepič prostě všechno.
3: No, ale stejně ti není rozumět, jako, nebo si ho musíš zvednout, víš?
2: Jestli by nebylo lepší to říkat drž jazyk před zuby, protože to vykládá takhle a nemůže to vědět, že? Asi jsme poradili dostatečně.
1: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
4: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Na vlnách Frekvence 1 taky Backstreet Boys, no a než se Honza Homolka postará o čerstvé zprávy, tak do té doby ještě Lucie Bílá, no a myslím si, že se přidá taky Belinda Carlisle a nebo Housier. Tak buďte s námi a užívejte neděli naplno.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Po světě Hollywood. A věm chci zát.
2: Ale i hity legend pop music.
4: The winner takes it all.
2: S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Rusnok má příspěvek důchodcům za populistické gesto. Český horolezec zemřel v Alpách, Oktoberfest byl rekordní a skončil. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Jednorázový příspěvek 2000 korun, který chce vláda poslat příští rok důchodcům, pokládá někdejší premiér Jiří Rusnok za populistické gesto. Místo toho by se podle něho měly stavět domovy pro seniory, na čemž se v nedělní debatě České televize shodl s bývalým ministrem práce Marianem Jurečkou.
2: Potřebujeme skutečně jaksi nevydávat tam, kde to nutně nepotřebujeme. Situace českých důchodců není nijak dramatická a proto je to podle mého názoru zcela zbytečné, je to prostě, chápu to politicky, samozřejmě je to populistické gesto.
1: Nynější ministr Aleš Juchelka se příspěvku zastával, reaguje podle něho na pokles reálných mest za vyšší inflace před několika lety. 36-letý Čech v sobotu zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosse Ochsenhorn v Salzbursku poblíž hranice s Německem. Při snaze uvolnit cestu dvěma horolezcům, kteří sestupovali z hory, se chytil skalního bloku, který se náhle odlomil. Muž se podle sdělení rakouské policie z neděle následně zřítil zhruba 100 metrů a utrpěl smrtelná zranění. Mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest navštívilo letos rekordních 7,4 milionů lidí. Na závěrečné tiskovce to řekl hlavní pořadatel Christian Scharpf. Návštěvníci vypili 6,7 milionů litrů piva. Největší lidové slavnosti na světě po 16 dnech končí. Spojené státy chtějí do konce října uspořádat na technické úrovni třístranné jednání s Ukrajinou a Ruskem o možnostech ukončení války, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten už na konci září informoval, že Spojené státy jako možné dějiště třístranných jednání navrhují Spojené arabské emiráty. Hokejisty Komety Brno posílil kanadský obránce Aaron Erwin, který před začátkem extraligy předčasně skončil v pražské Spartě. 30-letý rodák z Edmontonu, který v sezóně 24-25 vytvořil 21 brankami, v základní části nový rekord mezi obránci, podepsal v novém působišti smlouvu do konce sezóny s opcí.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pondělí bude většinou oblačno, po ránu, místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat postupně do vyjasnění a nejvyšší denní teploty je příjemné 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech a Frekvence 1.
3: Hezký večer vám přeji a hezký závěr toho prvního říjnového víkendu vám přeji. Tak máme po zprávách, jsem rád, že vás tady mám. Tak hlavně ty šťastné návraty. Za chvilku Honza Kraus, Blondýna, projedeme celý dnešní den a samozřejmě taky nakoukneme do zítřka, do 5. října, do nového dne, nového týdne, už za chvilku. Teď Hard, No Mercy, nebo ale Farben a Fading.
0: Frekvence 1
4: a Milan Bílek.

0: Hello, to byly Heart a tohle prostě byla v roce 1987 trefa do černého, fantastická deska Bad Animals a hlavně ten největší úspěch pro sestry Wilsonovy alias pamprokovou americkou kapelu Heart. Už za chvíli Ace of Base, taky Jelen někde kolem, no a Honza Kraus a Blondýna nechybí.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Britský premiér Andy Burnham, čtu ho dobře?
3: No, myslím, že on má chvíle blbý jméno.
2: Potvrdil, že zvažuje zrušení 41 let starého zákazu pití alkoholu v hledišti fotbalových stadionů. Označil toto opatření za zastaralé a vůči fotbalovým příznivcům za diskriminační. A jelikož diváci jiných sportů, jako je třeba rugby nebo kriket, pivo na tribunách normálně pít mohou. Co vy na to?
3: Tak on to asi vzniklo v období těch roadies a těch chuligánských válek, které v Británii byly brutální kdysi na těch fotbalových stadionech. A řekl bych, že to je nejmenší problém Británie v současné době vůbec, to, co jste mi právě přečetl. A je pozoruhodný, že se s tím vůbec zaobírá on a noviny to píšou, protože to řekl on. A on to řekl proto, aby trošku lez voličům do zadku, ale tudy se tam neleze.
2: No, tak asi má pocit, že
3: jo. A mají lidi jiný starosti, no to ne. Je to úplně bezpředmětná pitomost.
2: No a ono taky tím, že to možná zavedla Margaret Thatcherová v tom 85. roce, tak jako má pocit třeba, že teďka jako předežené tu Margaret.
3: Ne, tak ona polovina Británie do dneška, nejen politici, ale i lidi nenávidějí Thatcherovou.
2: No právě.
3: Nenáviděli ji a nenáviděli, že byla ta pravicová a kapitalistická razantně a tak dále. Na to mají právo, ale jako z problému, který Británie má, je tohle to opravdu asi ta nejrostomilejší drobnost.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

Slaďáky a písně pomalé Lionel Richie vždycky uměl. A tak to byla jedna z těch jeho nejlepších na Frekvenci 1. Končí nám možná víkend, ne možná, ale určitě, a možná by mělo i končit babí léto, ale není tomu tak, když se podíváte na počasí, které tady bude po víkendu, to znamená zítra, pozítří a také ve středu opět to bude vzorné a teploty by se mohly šplhat až na 24 stupňů Celsia. Takže v prvních říjnových dnech nám dáli po víkendu prostě bude přáno. Tak si to udělejte hezké. Už za chvilku Saša, taky Slza a teď říjnová novinka Katy Perry. Letos nové Watch It Burn.

If You Believe, a to byl Saša na Frekvenci 1. Na koho se dnes vzpomínalo? Na velkou legendu, americkou zpěvačku Janis Joplin. To byla ikona tehdejší kultury, zemřela v roce 1970, je to už hodně dávno, na náhodné předávkování heroinem ve věku pouhých 27 let. Její nejslavnější single, možná tušíte, byl to hit Me and Bobby McGee a taky posmrtné album Pearl. To vše přitom vyšlo až po její smrti a tyhle hity a samozřejmě album dobylo vrcholy žebříčku a z Janis Joplin už navždy bude nesmrtelná legenda, na kterou se bude vzpomínat díky jejímu géniovi. Tak 1970, úmrtí Janis Joplin a dnešní smutné výročí. Blížíme se ke zprávám o 20. hodině, před nima Laura Branigan, Self Control, taky Anastasia a teď Next Summer a Damiano David.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Norové ukončili pátrání po Češích. Politici řeší neúčast prezidenta u voleb a Rusko zaútočilo zase na most v Kyjevě. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Norská policie v tomto týdnu ukončila pátrání po trojici pohřešovaných Čechů. Jejíž loď se v polovině září na západě Norska převrátila. Informuje veřejnoprávní stanice NRK s tím, že ač se těla nenašla, policie muže považuje za mrtvé. Na palubě rybářského plavidla byly v době neštěstí 4 Češi. Jedno tělo záchranáři nalezli, po zbylých 3 neúspěšně pátrali. Koaliční i opoziční politici se pozastavují nad tím, že se prezident Petr Pavel nezúčastní příští týden obecních voleb kvůli soukromé zahraniční cestě. Mluví o chybě. Političtí představitelé by podle nich měli jít příkladem. Řekli to v nedělní debatě České televize a v Partii Terezie Tománkové. Pavel má bydliště v Černoučku na Litoměřicku. Podle Hradu ho chyba v plánování mrzí. Lanovky v Orlických horách postupně zastavují provoz, začíná příprava na zimní sezonu.
2: Svůj provoz tak ukončila například lanovka v Říčkách, ale také lanovka v Orlickém Záhoří. Provozovatelé potvrdili, že musí vše připravit do chvíle, než začne chumelit. Částečně omezili provoz také v Deštném, kde se teď svezete už jen v pátek odpoledne a v sobotu a v neděli přes den. V části Orlických hor spadající pod Pardubický kraj je možné se své lanovkou v říjnu ještě o víkendech v rezortu Buková hora a denně na Dolní Moravě. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
1: Ruská armáda opět zaútočila na severní most v Kyjevě, oznámil starosta města Vitalij Kličko. Stalo se tak v době, kdy je na neohlášené návštěvě ukrajinské metropole německý kancléř Friedrich Merz. Přicestoval tam den poté, co Moskva vyzvala diplomaty k opuštění města s tím, že se na něj chystá masivně útočit. Vítězem závodu Zlatá přilba v Pardubicích se stal český jezdec Jan Kvěch. Po 9 letech tak ukončil čekání domácích závodníků na triumf v nejstarším plochodrážním podniku světa. 24-letý strakonický rodák se před zaplněnými tribunami mohl radovat po skvělém výkonu ve finálové jízdě.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pondělí bude zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat postupně až do vyjasnění a nejvyšší teploty přes den 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.
3: Hezký večer po zprávách po 20. hodině, tak jaký bude náš jízdní řád Press klubu, kteří hosté s námi budou v dalším týdnu, řeknu za chvilku, teď si dáme takové jistoty, Undercover, Baker Street, Celine Dion, anebo Mirai, a tenkrát.

0: to byl Undercover a tahle píseň byla slavná už v 70. letech, když je dal dohromady úžasný Gary Rafferty a tohle bylo z 90. let. Hezký návrat o pár dekád zpátky. Tak co nám přinese nový týden? Samozřejmě nové hosty. Ti, kteří dorazí do press klubu po 18. hodině, tak budou komentovat volby, jak by ne, ten volební víkend je na spadnutí. Takže už zítra dorazí Vratislav Dostál, komentátor, a v úterý Daniel Prokop, sociolog, který také bude mluvit o těch nadcházejících volbách v presklubu s Kubou Weinlichem. No a naše rána, ta budou, jak bývá zvykem, úplně jiná. Třeba zítra Alex Čupenič, šermíř, olympijský medailista, mistr světa z roku 2026. Takže hledejte zítra ráno u Lubky a také u Míry. Tak si to nechte líbit, jak vždycky říkám. Už za malou chvíli pro vás Irene Cara, anebo One Republic a Need Your Love.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.

Flashdance, What I Feel In, to byla Irene Cara na Frekvenci 1. Myslím, že nedokáže nikdo z nás počítat, kolikrát už tenhle ten hit slyšel. Mimo jiné, tahle píseň dostala Oscara za nejlepší originální píseň, Zlatý Globus, a samotná zpěvačka dostala cenu Grammy za ten nejlepší popový vokální výkon. Takže už v té době začátkem osmdesátek byla tahle píseň dostatečně oceněná. No a aby toho nebylo málo, tak před 3 lety taky knihovna kongresu vybrala do Národního registru nahrávek pro její kulturní a historický význam. Takže to, co jste slyšeli, to nebylo jen tak. Už za chvíli Sandra, taky Michal Hruza, teď Belong Together a Mark Embor.

nezmůžeš tím nic, můžeš se jen smát ze svých plných plic. Chceš to přivolat a chceš to čím dál víc, stačí poslouchat.

Hirošima, to byla Sandra na Frekvenci 1. Zítra se hraje o 26 500. My jsme celý víkend tady pro vás střádali právě tyhle peníze, které můžete mít v pondělí po ránu. Je to poslední slovo skupiny Čechomor, tedy ono stále není, stále se neuhodlo. Tak kdyby náhodou, volejte do zítřejšího rána a my vám to hezky přivezem. 26 500 korun, tolik vám nabízíme na další říjnové ráno, které nás čeká. Tak vezeme se ke zprávám, před nimi taky Kim Wilde, No Name a teď Pink, Runaway.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Rusnok má příspěvek důchodcům za populistické gesto. Český horolezec zemřel v Alpách, Oktoberfest byl rekordní a skončil. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Jednorázový příspěvek 2000 korun, který chce vláda poslat příští rok důchodcům, pokládá někdejší premiér Jiří Rusnok za populistické gesto. Místo toho by se podle něho měly stavět domovy pro seniory, na čemž se v nedělní debatě České televize shodl s bývalým ministrem práce Marianem Jurečkou.
2: Potřebujeme skutečně jaksi nevydávat tam, kde to nutně nepotřebujeme. Situace českých důchodců není nijak dramatická a proto je to podle mého názoru zcela zbytečné, je to prostě, chápu to politicky, samozřejmě je to populistické gesto.
1: Nynější ministr Aleš Juchelka se příspěvku zastával, reaguje podle něho na pokles reálných mest za vyšší inflace před několika lety. 36-letý Čech v sobotu zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosse Ochsenhorn v Salzburgu poblíž hranice s Německem. Při snaze uvolnit cestu dvěma horolezcům, kteří sestupovali z hory, se chytil skalního bloku, který se náhle odlomil. Muž se podle sdělení rakouské policie z neděle následně zřítil zhruba 100 metrů a utrpěl smrtelná zranění. Mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest navštívilo letos rekordních 7,4 milionů lidí. Na závěrečné tiskovce to řekl hlavní pořadatel Christian Scharf. Návštěvníci vypili 6,7 milionů litrů piva. Největší lidové slavnosti na světě po 16 dnech končí. Spojené státy chtějí do konce října uspořádat na technické úrovni třístranné jednání s Ukrajinou a Ruskem o možnostech ukončení války, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten už na konci září informoval, že Spojené státy jako možné dějiště třístranných jednání navrhují Spojené arabské emiráty. Hokejisty Komety Brno posílil kanadský obránce Aaron Erwin, který před začátkem extraligy předčasně skončil v pražské Spartě. 30-letý rodák z Edmontonu, který v sezóně 24-25 vytvořil 21 brankami, v základní části nový rekord mezi obránci, podepsal v novém působišti smlouvu do konce sezóny s opcí.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pondělí bude většinou oblačno, po ránu, místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat postupně do vyjasnění a nejvyšší denní teploty příjemné 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech a Frekvence 1.
3: Příjemný večer vám přeji do finále neděle s datem 4. října. Tak za malou chvíli George Michael po zprávách, taky Sinéad O'Connor, anebo teď J-Lo, Save Me Tonight. Hezkou neděli.

Nothing compares to you, časem prověřená s absolutní záruční lhůtou píseň od Sinead O'Connor, kterou vám hrajeme po 21. A teď jeden z velkých návratů. Dáme si Take That s novou hudbou a tahle kapela si znovu přizvala Michaela Patricka Kellyho. Její společný hit Feel My Love vyšel na začátku září a je to taková typická harmonie Take That a trochu country. No a na skladbě se podíleli autorsky všichni tři členové Take That, Michael Patrick Kelly, taky Jamie Scott a Mike Needle. No a tahle písnička je taky ochutnávkou nového už 10. studiového alba Take That s názvem Dreamers. Tak pojďme do toho. Feel My Love.

0: Nedělní večer patří baladám, jako vždycky. Tohle byla Tanny, Careless Whisper a George Michael. Jenom pro vás v nedělním večeru. Už za chvíli slavný duet Freddie Mercuryho, Montserrat Caballé, Barcelona. A teď Marek Ztracený, Obuj si mý boty.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Freddie Mercury, Monsera Cabaye a slavná Barcelona na frekvenci na tohle nádherné španělské město vždycky máme spojené s hezkým počasím, s teplotami, které jsou někde úplně jiné oproti nám, ale jak se dívám na počasí dnes, tak jenom deštivo, bouřky a víceméně úplně podobné. To bude celý následující týden, tak kdybyste chtěli jet na jih Evropy, případně do Španělska, do Barcelony, tak tam počasí nebude dvakrát příznivé. To my si život osladíme, protože úplně jiné bude tady v Česku. I zítra čekejte slunečno a pokračování babího léta potvrdíme ve zprávách o 22. Ode mě vše, přeji vám dobrou noc až do rána, hezky si žijte a zítra mě tady máte krátce po presklubu, tedy po 18. hodině.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Norové ukončili pátrání po Češích. Politici řeší neúčast prezidenta u voleb a Rusko zaútočilo zase na most v Kyjevě. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Norská policie v tomto týdnu ukončila pátrání po trojici pohřešovaných Čechů. Jejíž loď se v polovině září na západě Norska převrátila. Informuje veřejnoprávní stanice NRK s tím, že ač se těla nenašla, policie muže považuje za mrtvé. Na palubě rybářského plavidla byly v době neštěstí 4 Češi. Jedno tělo záchranáři nalezli, po zbylých 3 neúspěšně pátrali. Koaliční i opoziční politici se pozastavují nad tím, že se prezident Petr Pavel nezúčastní příští týden obecních voleb kvůli soukromé zahraniční cestě. Mluví o chybě. Političní představitelé by podle nich měli jít příkladem. Řekli to v nedělní debatě České televize a v partii Terezie Tománkové. Pavel má bydliště v Černoučku na Litoměřicku. Podle Hradu ho chyba v plánování mrzí. Lanovky v Hornických horách postupně zastavují provoz. Začíná příprava na zimní sezónu.
2: Svůj provoz tak ukončila například lanovka v Říčkách, ale také lanovka v Orlickém Záhoří. Provozovatelé potvrdili, že musí vše připravit do chvíle, než začne chumelit. Částečně omezili provoz také v Deštném, kde se teď svezete už jen v pátek odpoledne a v sobotu a v neděli přes den. V části Orlických hor spadající pod Pardubický kraj je možné se svést lanovkou v říjnu ještě o víkendech v rezortu Buková hora a denně na Dolní Moravě. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
1: Ruská armáda opět zaútočila na severní most v Kyjevě, oznámil starosta města Vitalij Kličko. Stalo se tak v době, kdy je na neohlášené návštěvě ukrajinské metropole německý kancléř Friedrich Merz. Přicestoval tam den poté, co Moskva vyzvala diplomaty k opuštění města s tím, že se na něj chystá masivně útočit. Vítězem závodu Zlatá přilba v Pardubicích se stal český jezdec Jan Kvěch. Po 9 letech tak ukončil čekání domácích závodníků na triumf v nejstarším plochodrážním podniku světa. 24-letý strakonický rodák se před zaplněnými tribunami mohl radovat po skvělém výkonu ve finálové jízdě.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pondělí bude zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat postupně až do vyjasnění a nejvyšší teploty přes den 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Rusnok má příspěvek důchodcům za populistické gesto. Český horolezec zemřel v Alpách, Oktoberfest byl rekordní a skončil. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Jednorázový příspěvek 2000 korun, který chce vláda poslat příští rok důchodcům, pokládá někdejší premiér Jiří Rusnok za populistické gesto. Místo toho by se podle něho měly stavět domovy pro seniory, na čemž se v nedělní debatě České televize shodl s bývalým ministrem práce Marianem Jurečkou.
2: Potřebujeme skutečně jaksi nevydávat tam, kde to nutně nepotřebujeme. Situace českých důchodců není nijak dramatická a proto je to podle mého názoru zcela zbytečné, je to prostě, chápu to politicky, samozřejmě je to populistické gesto.
1: Nynější ministr Aleš Juchelka se příspěvku zastával, reaguje podle něho na pokles reálných mest za vyšší inflace před několika lety. 36-letý Čech v sobotu zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosses Ochsenhorn v Salzburgsku poblíž hranice s Německem. Při snaze uvolnit cestu dvěma horolezcům, kteří sestupovali z hory, se chytil skalního bloku, který se náhle odlomil. Muž se podle sdělení rakouské policie z neděle následně zřítil zhruba 100 metrů a utrpěl smrtelná zranění. Mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest navštívilo letos rekordních 7,4 milionů lidí. Na závěrečné tiskovce to řekl hlavní pořadatel Christian Scharpf. Návštěvníci vypili 6,7 milionů litrů piva. Největší lidové slavnosti na světě po 16 dnech končí. Spojené státy chtějí do konce října uspořádat na technické úrovni třístranné jednání s Ukrajinou a Ruskem o možnostech ukončení války, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten už na konci září informoval, že Spojené státy jako možné dějiště třístranných jednání navrhují Spojené arabské emiráty. Hokejisty Komety Brno posílil kanadský obránce Aaron Erwin, který před začátkem extraligy předčasně skončil v pražské Spartě. 30-letý rodák z Edmontonu, který v sezóně 24-25 vytvořil 21 brankami, v základní části nový rekord mezi obránci, podepsal v novém působišti smlouvu do konce sezóny s opcí.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pondělí bude většinou oblačno, po ránu, místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat postupně do vyjasnění a nejvyšší denní teploty je příjemné 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Norové ukončili pátrání po Češích. Politici řeší neúčast prezidenta u voleb a Rusko zaútočilo zase na most v Kyjevě. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Norská policie v tomto týdnu ukončila pátrání po trojici pohřešovaných Čechů. Jejich loď se v polovině září na západě Norska převrátila. Informuje veřejnoprávní stanice NRK s tím, že ač se těla nenašla, policie muže považuje za mrtvé. Na palubě rybářského plavidla byly v době neštěstí 4 Češi. Jedno tělo záchranáři nalezli, po zbylých 3 neúspěšně pátrali. Koaliční i opoziční politici se pozastavují nad tím, že se prezident Petr Pavel nezúčastní příští týden obecních voleb kvůli soukromé zahraniční cestě. Mluví o chybě. Političtí představitelé by podle nich měli jít příkladem. Řekli to v nedělní debatě České televize a v partii Terezie Tománkové. Pavel má bydliště v Černoučku na Litoměřicku. Podle Hradu ho chyba v plánování mrzí. Lanovky v Orlických horách postupně zastavují provoz, začíná příprava na zimní sezonu.
2: Svůj provoz tak ukončila například lanovka v Říčkách, ale také lanovka v Orlickém Záhoří. Provozovatelé potvrdili, že musí vše připravit do chvíle, než začne chumelit. Částečně omezili provoz také v Deštném, kde se teď svezete už jen v pátek odpoledne a v sobotu a v neděli přes den. V části Orlických hor spadající pod Pardubický kraj je možné se své lanovkou v říjnu ještě o víkendech v rezortu Buková hora a denně na Dolní Moravě. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
1: Ruská armáda opět zaútočila na severní most v Kyjevě, oznámil starosta města Vitalij Kličko. Stalo se tak v době, kdy je na neohlášené návštěvě ukrajinské metropole německý kancléř Friedrich Merz. Přicestoval tam den poté, co Moskva vyzvala diplomaty k opuštění města s tím, že se na něj chystá masivně útočit. Vítězem závodu Zlatá přilba v Pardubicích se stal český jezdec Jan Kvěch. Po 9 letech tak ukončil čekání domácích závodníků na triumf v nejstarším plochodrážním podniku světa. 24-letý strakonický rodák se před zaplněnými tribunami mohl radovat po skvělém výkonu ve finálové jízdě.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pondělí bude zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat postupně až do vyjasnění a nejvyšší teploty přes den 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
0: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí,
0: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

možná to znáte, když usínáte, když na moři hledám směr.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Rusnok má příspěvek důchodcům za populistické gesto. Český horolezec zemřel v Alpách, Oktoberfest byl rekordní a skončil. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Jednorázový příspěvek 2000 korun, který chce vláda poslat příští rok důchodcům, pokládá někdejší premiér Jiří Rusnok za populistické gesto. Místo toho by se podle něho měly stavět domovy pro seniory, na čemž se v nedělní debatě České televize shodl s bývalým ministrem práce Marianem Jurečkou.
2: Potřebujeme skutečně jaksi nevydávat tam, kde to nutně nepotřebujeme. Situace českých důchodců není nijak dramatická a proto je to podle mého názoru zcela zbytečné, je to prostě, chápu to politicky, samozřejmě je to populistické gesto.
1: Nynější ministr Aleš Juchelka se příspěvku zastával, reaguje podle něho na pokles reálných mest za vyšší inflace před několika lety. 36-letý Čech v sobotu zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosses Ochsenhorn v Salzburgsku poblíž hranice s Německem. Při snaze uvolnit cestu dvěma horolezcům, kteří sestupovali z hory, se chytil skalního bloku, který se náhle odlomil. Muž se podle sdělení rakouské policie z neděle následně zřítil zhruba 100 metrů a utrpěl smrtelná zranění. Mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest navštívilo letos rekordních 7,4 milionů lidí. Na závěrečné tiskovce to řekl hlavní pořadatel Christian Scharpf. Návštěvníci vypili 6,7 milionů litrů piva. Největší lidové slavnosti na světě po 16 dnech končí. Spojené státy chtějí do konce října uspořádat na technické úrovni třístranné jednání s Ukrajinou a Ruskem o možnostech ukončení války, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten už na konci září informoval, že Spojené státy jako možné dějiště třístranných jednání navrhují Spojené arabské emiráty. Hokejisty Komety Brno posílil kanadský obránce Aaron Erwin, který před začátkem extraligy předčasně skončil v pražské Spartě. 30-letý rodák z Edmontonu, který v sezóně 24-25 vytvořil 21 brankami, v základní části nový rekord mezi obránci, podepsal v novém působišti smlouvu do konce sezóny s opcí.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pondělí bude většinou oblačno, po ránu místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat postupně do vyjasnění a nejvyšší denní teploty je příjemné 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.